0: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek.
1: Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
0: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek.

dočasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Let's get down to business.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč Velké Meziříčí. Okna M&L. Děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně.cz.
5: Náplně hned.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko si dnes připomíná 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Invaze v čele se sovětskou armádou začala v noci na 21. srpna 1968. Už během prvního dne zemřeli desítky obyvatel Československa. Pietní akce se dnes uskuteční v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech. Německo zasáhly silné bouřky a dvě potvrzená tornáda. V Hesensku poničilo tornádo zhruba 60 domů, další řádilo v Braniborsku. Bouře si vyžádali také dva lidské životy. Silný vítr na řadě míst poškodil domy, vyvracel stromy a způsobil další škody. České kluby mají za sebou úvodní zápasy závěrečného předkola evropských pohárů. Plzeň prohrála v evropské lize na hřišti Červené zvezdy vysoko 0-3. Hradec Králové naopak senzačně zachránil dvěma góly v závěru remízu 2-2 s Panathinaikosem. Jablonec potom podlehl Glasgow Rangers těsně 0-1. Všechny tři odvety se hrají příští týden. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Opravy ulice Evžena Rošického v Jihlavě jdou do další etapy. Pracovníci tam začnou pokládat asfalt. Ode dneška tak počítejte s omezením v úseku od Jiráskovy po ulici Kapitána Jaroše. Řidiči tudy projedou pouze jedním pruhem. Od pondělí 24. srpna se omezení přesune do úseku Kapitána Jaroše k Pavlovově a od úterý bude ulice Evžena Rošického uzavřená úplně. Podrobnosti najdete na dopravavyhlavie.cz. Na Vysočině bude dnes převažovat velká oblačnost, pršet by mělo až k večeru, deště se dočkají nejvíce na severozápadě kraje a provázet ho mohou i bouřky a teploty do 26.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.

0: snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je pátek, konečně dobré ránko, 6:02, s vámi my tři, čau Jasmin.
2: Krásný pátek.
1: Nazdar Dave.
3: Ahoj, krásné páteční ráno.
2: Čau Michale.
1: Ahoj, tady Michal. Tak vám přejeme krásné ráno, doufáme, že máte taky takovou radost, že už je páteček, pokud se vás týká teda volný víkend. No a muziku nachystanou máme Miley Cyrus, tím to celé odstartujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 8 minut po 6. si dáváte páteční Hitrádio. Krásné ránko, šampioni. Nám třem se včera povedla naprosto unikátní věc, která se stala vlastně úplně poprvé za tu dobu, co tady ráno vysíláme, a to, že jsme se potkali na jedné akci.
1: Já jsem vás nepotkala teda,
0: no,
1: ale...
0: My jsme tě viděli, proč se o tom bavím, jo? Včera byla akce City Picnic, akce Hit Rádia, a my jsme tam byli s Davidem jako hosté, se podívat, dali jsme si něco dobrýho, nějaký gyros, no ale hlavně jsme se přišli podívat na tebe a poslechnout si tě, protože, dámy a pánové, Jasmin si včera střihla duet s Mirajem a to song vzpomeneš si.
1: No.
0: Jaký to bylo?
1: Hele,
2: dneska už si na to ani nespomene.
1: Ne, hele, byl to dost punk, což mě jakožto starý špretce nedělá moc dobře. On mi včera v 6 ráno napsal teda, že nezaspíváme si to spolu, a já jakože, no, dobře. No a on napsal zároveň, nebudu na Instagramu, takže pak doladíme, když tak na místě. Jenže na to místo přijel pozdě, takže nebyla ani zvukovka. My si zkusili asi tak čtvrtinu songu v backstage. A ještě předtím za mnou přišel nějaký klučina od něj a říká, jo a hele, ať nejseš překvapená, on to Miraj hraje naživo úplně jinak a v jiný tónině. A říkám, jo, no tak mu řekni, že to bude hrát normálně, protože já bych vůbec jako nevěděla, ale zvládli jsme to a byl to hezký pocit tam vlastně stát takhle s klukama.
0: My jsme tě s Davidem podporovali. Musím
2: se nadechnout. No byla to těžká role nahradit Evu Farnou, no.
1: To je jasný, no.
0: No, my jsme si tomu dali něco dobrýho k jídlu teda, jo, takhle jsme tě podporovali, dali jsme si tam nějaký nealko, ale hlavně, co se taky stalo, ono se tam stalo víc věcí, my odcházíme s Davidem a najednou jsem potkal člověka, co vysílá ranní show na jiném rádiu 6 až 9.
2: Konkurenčním rádiu.
0: Tak jsme se začali bavit o práci, o rádiu, hrozně milý člověk, a říkám mu, hele, já bych si vás někdy poslechal, ale nemůžu, já jsem zrovna v tu dobu v práci, jako jo. Takže vlastně včera se stalo tak jako víc hezkých věcí, jo, takže mě hlavně bavilo, že jsme teda byli konečně my tři na jednom místě, jo. A stejně jsem to za Davida musel zaplatit, no. Pojďme na muziku. Divoký byl, pocit, 6 hodin, 11 minut, Hit Radio, hezké ráno.
3: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, lekni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Takhle parádně vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 16 minut. David Guetta, Terry Swims, Stones and I. To je jako my tři tady, Michal Espin, David, hezké ráno.
1: Važme si toho, co máme, to si pojďme říct, protože dneska je to přesně 58 let, co se Češi propudili do okupovaného Československa. Jo, kluci z Moskvy si tehdy řekli, že pražský jaro se jim trošičku vymyká z rukou, že by bylo potřeba přitáhnout šrouby, a tak v noci z 20. na 21. srpna 68 přijeli tanky. A myslím si, že jsou věci, na kterých by se nemělo zapomínat, a jsou věci, o kterých by se mělo mluvit, a tohle je teda rozhodně jedna z nich. A pokud někdo třeba neví a chtěl by si dát trošku instruktážní materiál, tak můžem doporučit třeba Pelíšky, Rebely, jo.
0: To je fakt, nicméně většina z nás tuhle dobu nezažila, ale mně přijde, možná to máte podobně z těch rodinných vyprávění, že mám pocit, že babička tenkrát jako osobně zastavila tank zavařovačkama s cukrukama, jo. Jo, jako takhle, my to nechceme samozřejmě zlehčovat, ale jako vyprávějí se o tom různý věci, nezažili jsme to, ale mně to přijde taky, že to je vlastně taková paralela, skvělá paralela na nezvanou návštěvu, když prostě ti přijde domů někdo, koho opravdu nečekáš, jo? Tak to jsme asi zažili každý z nás. No nicméně, co bude okupovat éter za malou chvíli?
2: Rozdíl je, že ta návštěva obvykle nezůstane 20 let, že?
0: To je ten detail. Welshly Arms, Sanctuary, taky Ray Dalton na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
6: Hlaváci, 21. srpna je významné datum. My jeho důležitost ještě navýšíme. V bitvě o tři body hostíme doma loňského barážistu z Táborska. Nenechte nás v tom a pojďme společně od 18 hodin bojovat za Vysočinu.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
9: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili neprůjezdnou silnici, na Třebíčsku na výjezdu z Lomů, na Budkově silnice uzavřena, rozhodně jeďte i nudy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výjezdy.
0: Budkově silnice uzavřena, rozhodně jeďte i nudy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé

0: Bude 6:30, posloucháte Hit Radio. Dobré ráno, Ray Dalton a David si ho ranním updatem.
1: Ranní update. Belgický prodejce aut se nečekaně stal princem. Jako svého syna ho totiž uznal princ Laurent, mladší bratr belgického krále. Královský titul může používat, následníkem trůnu se ale nestane. Donald Trump chce výrazně zvýšit počet amerických letů do vesmíru. Do roku 2030 má USA zvládnout až 1000 startů ročně, téměř 6x víc než dnes. Plán počítá také s návratem astronautů na měsíc do roku 2028. Čína začíná do ulic nasazovat robotické policisty. Na křižovatkách dokážou řídit dopravu, odhalit jízdu bez přilby nebo chodce na červenou a upozornit je na přestupek. Zatýkat ani rozdávat pokuty ale zatím nemohou.
2: A to je vlastně docela dobrý, co přijde vlastně.
3: To já teda nevím.
2: Vlastně.
3: No. Vždycky přijde, že když mě zastaví policajt, no, tak se snažím s ním nějak navázat kontakt a nějakým způsobem jako se mu dostat
2: jako,
3: do přízně.
2: Jako fyzické, jo?
3: Ne, verbálně.
2: No ale zase, já proč říkám, proč se mi to líbí, vytáhneš baterky a jsi bez pokuty.
3: Ne.
2: Takže pane řidiči, držení mobilu za jízdy, to máte za Čau, jedu, nazdar. Melanie C, I turn to you, na Hit Radio 6:31, pojďme na to, hezké páteční ráno.

0: Tohle jsou hity a Benson Boone. A tohle je vaše Hit Radio 6.38, dobré ránko. Pokud jste si mysleli, že letošní léto už nás ničím nepřekvapí, tak v Německu, prosím pěkně, právě řádí gigantický klíšťata, který jsou pětkrát větší než ty naše. Jsou to klíšťata rodu Hyaloma, tady čtu, a jsou opravdu obrovský.
1: Tak kdybychom na tom chtěli najít něco pozitivního, takže se líp hledají.
0: No, líp hledají nás, protože oni doslova běhají, utíkají za náma, aby na nás mohli naskočit a mohli se na nás povozit a trochu si tucnout.
1: Tak ty o nich mluvíš, jak kdyby měli velikost nějaký čivavy, menší.
0: No, skoro jo, proto se ptám, jestli se to dá ochočit, takový klíště.
2: Kombinačkama to vykroutíš pak.
0: No to asi jo, no takhle, to ti asi nic jiného nezbyde. No. Normálně, já si myslím, oni jak teda utíkají za svou kořistí, jako za člověkem, tak možná jim hodit tenisák by nebyl úplně špatný nápad, aby spíš běželi pro něj. Ale když jsme u těch klíšťátek, jo, tak na jakým nejbizarnějším místě jste kdy klíště měli? Jasmin, začni, máš přednost, jsi žena.
2: Já neměla bizarní místo, ale měla jsem klíště, kterého jsem si nevšimla za uchem a měla jsem z něj boreliozu, takže to bylo jako nepříjemné.
0: Doprčic. A co ty měl klíště na nějakém netradičním místě?
1: Jo.
0: A kde?
1: Přesně tam.
0: Fakt?
2: A taky mě napadly dvě, tak jaký místa, jaký to je?
0: No tak je to jako v jedné oblasti.
1: Je to v jedné chvoulostivější oblasti.
0: A teďka, a mě by vlastně zajímalo, jestli jsi to měl úplně na stejném místě jako já. A to znamená, jak to říct slušně takhle po ránu.
1: U mě to na první pohled nebylo vidět, bylo potřeba odhalit jistou část. A tam dole to bylo.
0: A tak počkej, tak to byly ty německý klíšťata, ty holky.
1: Říkal Herko, nějak vyrost přes nos.
0: Hele, kdo neměl klíště na pytliku, není chlap. Katy Perry, Firework, za chvíli taky činasky, no a samozřejmě i aktuální doprava, mi nevím dávat klíště, to je hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem. Skonto
7: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz.
15: Šéfe, Tak už je tady Baoli.
16: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
15: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
16: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
17: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.
18: Už se to blíží.
19: Už se to blíží.
18: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
19: Boží atmosféra.
18: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili překážku v provozu. Na D1 na 135. a 5. kilometru směrem na Brno stojí odstavené nákladní auto.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Páteční Hit Radio 651 s vámi Michal, Jasmin a Daniel. Představte si, že jdete pár dní před svatbou do zlatnictví pro snubáky, otevřete krabičku a zjistíte, že si vaše nevěsta bere úplně jako jinýho, no. Tak tohle se stalo tady našemu Davidovi, kterýmu na oba snubáky, na oba, vyrili místo David Daniel.
1: Já to potřebuji slyšet od Davida, jak to bylo přesně?
2: No tak shodou okolností cestou na ten City Picnic, na který jsme včera všichni byli, na koncert, na festival, jsem se zastavil právě ke zlatnici. A my jsme tam na poslední chvíli měnili, protože on měl vypadat nějak a pak jsme ještě na poslední chvíli upravovali, tak ona říká, no tak se podívejte, chtěl jste ho trošku matnější, je to takhle v pořádku, je, chtěl jste upravit tvar, je to takhle v pořádku, je, a já říkám, to je nějaký for, nebo ona, co se děje, je tam je napsáno Daniel. A ta zlatnice říká, to si teď vy děláte srandu, já říkám ne. A ona říká,
0: vy si děláte srandu.
2: Ona říká, ježiš, to je osel na toho svýho kolegu, co tam vyrýval, jo.
0: No, a ona, říká, počkej, ona neřekla osel, můžeš říct, co řekla?
2: Nemůžu.
0: Říká, ježiš, to je kreten.
2: A ještě říká, kdyby se ještě ten vůl nemenoval taky David. Takže ona tam vydala prostě, on tam nechal vyrýt Daniel, takže samozřejmě prstýnek jsme odevzali a ještě jednou ho musíme nechat před příštím víkendem upravit.
1: Pane bože.
0: Nebylo jednodušší třeba dojít na matriku, nebo já nevím, že se to dělá, že by se chal přeměnovat, Daniel Jošt, ale tady je vidět, jak se tomu říká, Rich, ten, co to tam vyrývá.
2: Ano.
0: Asi na co myslel? Myslím si, že asi bude randíčko s nějakým Danielem.
2: Prostě měl jediný úkol, napsat tam dvě jména.
0: You had one job
2: a jedno popleteš prostě.
0: Takže takhle, opraví to, ale zase si říkám, abych se možná trošku bál, protože když to tam je vyrytý, tak oni to budou muset jako zabrousit.
2: Ne, on to prej jenom škrtne.
0: No. Hele, všechno dobře dopadlo. Alex Warren, Before You Leave Me na Hit Radio, taky Sigala a pak zprávy v 7. Darling.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Silné bouřky připravily na jihu Moravy o elektřinu zhruba 4500 odběrných míst. Nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Výpadky způsobovaly především popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Večer zůstalo bez proudu ještě asi 1400 domácností. V Českých Budějovicích dnes pokračuje druhým dnem veletrh země živitelka. Agrární komora na něm zveřejní výsledky letošní sklizně. Podle dřívějšího odhadu bude úroda obilovin meziročně téměř o 17% nižší a řepky dokonce o pětinu. Zemědělce letos výrazně zasáhlo sucho způsobené nedostatkem srážek a letními vedry. Pražské nemocnice stále potřebují nové dárce krve. Lidé sice podle nich na nedávné výzvy zareagovali, zásoby ale na některých místech zůstávají nízké. Část dárců navíc dočasně nemůže krev darovat, například po cestování nebo při zátí klíštěte. Krev přitom potřebuje zhruba každý desátý hospitalizovaný pacient.
7: Dobře, ty zprávy normálně zkrotil. Jako. Mluvil jsi někdy zprávy do krotitelů duchu?
6: Ne, a teď tak už pojďme k nám do regionu.
8: Horáckému divadlu Jihlava začíná nová sezóna. Scéna do ní vstupuje s plánem 6 premiér. Na prvních dvou už soubor intenzivně pracoval před prázdninami. První letošní premiérou Horáckého divadla bude 12. září inscenace Anna Pamrová. Už 5. září ale můžeme do divadla vyrazit na den otevřených dveří. Akce startuje v 9 dopoledne a končí ve 13 hodin. A co se počasí týká, tak dnes bude nebe nad Vysočinou téměř vymetené. Provázet nás má skoro jasná nebo polojasná obloha a teplota se zastaví na 20 až 24 stupních. Tak přejeme krásný den.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: No je páteček, přejeme krásné ráno.
9: Krásný ráno všem.
10: Snídaně šampionů.
6: Do teď to nechápu, tak pojď si ven.
7: No tak já už to chci udělat dlouho a říkal jsem si, tak v pátek se to hodí. A mě tam bavilo, jak tam přišlo to jak tě to jako rozesmálo, no. Já ti chci udělat hezký ráno, Davide.
6: Dík, povedlo se.
7: One Republic, Billy Gillies, další songy pro vás, hezké ráno.
0: Hit ráno.

0: Tohle je páteční Hit Radio, 6 minut po 7. One Republic.
1: Představte si, že vám někdo na týden vypne internet. Ne televizi, ne rádio, ale internet. Což je moment, kdy se dnešní děti začínají chovat, jako by nastal opravdu konec světa. A průzkum mezi rodiči školáků ukázal, že fakt jedním z nejúčinnějších trestů dnešní doby je změna hesla na domácí Wi-Fi a nebo zabavení nabíječky. Že ty děti na to reagují buď naprostou rezignací, nebo se z nich během vlastně chvilky stanou experti na kyberbezpečnost a prolomí ten svůj vlastní router. Tak co bylo za vás taková ta... ten nejhorší trest za něco v dětství?
0: No ona s tou Wi-Fi, tam je trošku ještě problém, že pokud svýmu dítěti platíš třeba datové připojení, tak jak vyřešit tohle? Možná to nějak jde udělat, ještě jsem to jako nepotřeboval řešit, ale prostě nejúčinnější trest, chápu, no, odpojit od internetu. Ale co bylo teda za nás? Tak za nás úplně moc internety nebyly, nebylo to rozšířený, tak co bylo tím největším trestem pro nás? Co bylo největším trestem pro tebe, Jasmin?
1: Já jsem byla jako upřímně strašně
0: hodný dítě.
1: Strašně hodný dítě, podle mě. Jako asi jo. Takže těch trestů moc nebylo, ale asi to byl nějaký jako zákaz jít ven, no.
0: Asi zákaz ven, to bylo to nejvíc, jako zákaz jít se kamarádama. Tak nás by zajímalo, za co jste dostali třeba vy ten největší zarach, nebo největšího zaracha vašeho dětství a případně, jestli jste ho třeba nějak obešli, jestli jste třeba utekli z domu nebo něco takového.
1: A to dělal brácha, ten měl nějakýho zaracha a normálně se vyplížil z balkonu, sešplhal to nějak dolů, šel na nějakou pártošku. Ten se toho nebál vůbec.
0: Jasně, no ale vlastně, když o tom přemýšlím, tak jako dřív se trestalo třeba, hele, běž svýho do pokoje a přemýšlí o tom, co si udělal. A dneska vlastně, když řekneš, jako Brťákovi jede do svého pokoje,
2: bomba,
0: tak je nejšťastnější na světě, ale nemusím uklízet prostě, ale hlavně mi prosím vás nechce zapnutou tu Wi-Fi, no jo.
1: 777-937-777, to je číslo k nám a dejte nám vědět.
0: Teď DNA na Hit Radio, hezké ráno.

0: 8. Tohle je páteční Hitrádio snídaně šampionů. Dobré ráno. Co je ten největší trest pro současné děti? Bavili jsme se o tom, že to je vypnutí Wi-Fi nebo prostě nepřístup k internetu. No a tak jsme tak vzpomínali, jaké zarachy jsme dostávali my, když jsme byli mladší. David tady zrovna nebyl. Davide, co byl ten největší zaracha pro tebe?
1: Tak asi, že jsem nemohl na počítač.
0: Fakt? Jste měl počítač v té době už? Dobrý, no.
1: Tak když mi bylo tak... Tak možná, že jsem nemohl ven, no.
0: No, no, co píše tady třeba Michal, jo? Ahoj, dříve pro nás byl největší trest, že nepůjdeme ven, dnes je děti asi největší trest, že se půjde ven. Tak, dobrý, rozumíme si.
2: Péťa píše, ahoj, ano, nejhorší trest byl zákaz jít ven. Seděla jsem u okna a koukala, jak si všichni ostatní hrajou před barákem. To byl teda psychický teror.
0: No, teďka, když si koukneš z okna a koukáš se ven, tak pro mě je psychický teror, že venku nevidíš žádný děti, že by se tam někdo hrál, jo, ty hřiště opuštěný. Taky píše Pavel, nejhorší nebyl zákaz ven. Nejhorší bylo, když táta řekl, tak když máš tolik energie na blbosti, pojď mi pomoct na zahradu.
2: Jo.
0: To je fakt.
2: Pavel, čus, to mám doma jednoduché. Změnit heslo a přes svůj mobil zakážu všechny aplikace na hraní a sledování videa na mobilu svého dítěte a data jsou v tu chvíli k ničemu a jak poslouchají, když tohle oznámím doma. To je reakce na to, jak Michal říkal, že vlastně sice jo, Wi-Fi vypneš, ale když mají data, tak
0: dobře. Jasně. Taky píše Franta, ahoj, mamka mě prokoukla a už tehdy věděla, že ven chodit netoužím. Brala mi napájecí kabel od počítače. No, zhrnul jsem si tajně jiný a tajně hrál veselé dál a to mi připomnělo, takhle to měl kamarád, přesně taky. Máma zabavovala kabel, ten černý, prostě tlustej od počítače a on měl záložní.
2: Ještě vezmem třeba Jerryho, dobré ráno, tak já dostal zaracha jít ven po tom, co jsem lezl domů oknem a pošlapal doma čerstvě udělanou podlahu z betonu a samozřejmě, že jsem tam udělal stopy. Jinak ještě k tomu robotovi z Číny. Jo, tak to už je zase k jinému tématu.
0: To je jiný vstup.
2: Ale jiný hrníček.
0: Děkujeme, Jerry. Jiný hrníček. Taky tady máme hlasovku od Matěje.
3: Čau, Matěj Schocin, osobně ještě spadám do té kategorie lidí, kteří dostávali zaracha typu no, a za trest budeš doma a nikam nejdeš. Doufám, že ti to je jasný. A celý týden. A nebo víš co, 14 dní třeba. A teďka u svých mladších sourozenců, mám hodně mladých sourozence, tak pozorovávám taky právě, a bylo to úplně první, na co jsem si vzpomněl, když to téma se rozkrojilo, že ne, budeš ještě venku, nejdeš ještě domů, budeme ještě venku.
2: Je hezky, přesně.
0: Jo, venku budeš.
2: Tak já mám 10letou ségru vlastně. Aha. A myslím si, že ještě... Jo, neměla nikdy zaracha. A vlastně nevím, od kolika se ten zarach tak dává. Možná by to bylo krutý mít v 10 letech zaracha.
0: No to
2: zaracha.
0: Asi. Nevím. No nicméně, pokud někdo z vás náhodou někdy zaracha dostane, ať už vám třeba vypnou data, nebo vám seberou kabel od počítače, tak rádio, hele, to funguje bez toho. Právě vidím nás tak. Hezký ráno.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, Hit Radio 720. Za malou chvíli další parádní muzika, třeba Sia, Chandelier. Taky se můžete těšit na rychlou pětku, soutěžíme s Kozlem. No a myslíme i na vás, kdo nás sledí za volantem, ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu, no a řekneme, kde to v pátek ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
4: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy, večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
5: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit

0: Okna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapes.eu.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte překážku. V Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží. Došlo k havárii plynovodu, komunikace je dočasně uzavřená.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: tam jsou přátelé. I'll be there for you. 7.32. Tohle je páteční Hit Radio. My vám stále přejeme hezké ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Při nočním probuzení může s návratem ke spánku pomoci jednoduchý trik. Takzvané falešné mrkání spočívá v pomalém otevírání a zavírání očí. Má sklidnit myšlenky a napodobit stav těsně před usnutím. Michael Jackson letos znovu ovládl internet. Téměř 17 let po smrti je podle zveřejněných dat nejvyhledávanějším hudebním umělcem na Google. Obrovský zájem o krále popu znovu nastartoval především úspěšný životopisní film Michael. Plačící emoji se stalo nejpoužívanějším emotikonem na světě. Podle dat Google ovládlo rok 2025 a dávno už nevyjadřuje jen smutek. Lidé ho dnes běžně používají i u něčeho vtipného, trapného nebo dojemného.
3: Opravdu pozor, není brečící smajlík jako brečící smajlík, ten, o kterém je řeč, tak tomu ty slzy tečou fakt jako vodopádem a ten je opravdu braný, jakože brečíte smíchy.
0: Fakt? Hmm.
3: No tak a stejně,
0: to jsem starý už asi.
3: Jak je takovej ten vysmátej smajlík,
0: no,
3: jo?
0: No, jasně.
3: Tak ten už je prej trapnej a když se jako hodně smějete, tak máte posílat taky toho vysmátýho, ale toho nakřivo. Víte, kterýho myslím? Jak má tu hlavičku trošku do strany?
4: Panebože, tam no. By člověk studoval vysokou školu, jenom a taky podíte moči.
0: Ještě, že tady máme tyho Gen Z, jako, já nevím, já jsem úplně mimo, jsem úplně dinosaurus. Takže tak počkej, takže co mám teda poslat, chci někomu napsat? Jaký jsou ty pravidla teda? A můžu napsat něco normálně bez smajlíku, anebo to je taky zakázaný?
3: To bude blbý, Míšo.
4: Už je zase moc vážný.
0: Jasně, ne, já ti za to posílám palec. Jo? Tak pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o víru v hodnotě 5000 korun. Rychlá pětka s kozlem. Nové ochucené nealko kozel 0%. No a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího.
3: Takže pokud máte o tyhle věci zájem, tak pište chci soutěžit na 777-937-777. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

0: Tohle je Hit Radio v 7.38, dobré ráno, a tohle je Rychlá pětka s Kozlem. Rychlá pětka.
1: Tento týden hrajete o voucher v hodnotě 5 000 korun od Kozla. Máte tam ochucený 0% nealko Kozel, který má 3 nový příchutě.
0: Můžu já? Můžu to říct?
1: No pojď.
0: 3 nové příchutě, dámy a pánové. Černý rybíz a třešeně. Citron a bezinka a taky meruňka a meduňka. Mm-hmm. A k tomu taky získáváte voucher na e-shop. No a kdo si o tohle vlastně tento týden naposledy za soutěží bude? Eva z Brna. Evo, hezké ráno.
2: Ahoj. Pro všechny.
0: Ahoj Evičko, jaké máš ránko, jak to vypadá v Brnečku?
2: No, máme trošku zateženo a ránko mám pěkné, jsem překvapená, že jste mě zavolali a ráda.
0: No, tak pojďme soutěžit. První otázka.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké je hlavní město Řecka?
2: Atény.
0: Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik týdnů má přibližně 1 měsíc?
2: 4.
0: Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka značící hlavní silnici?
2: To je kulatá.
0: Ajajaj, kulatá není. Evo, musíme dát šanci někomu dalšímu.
2: A nebo ještě
0: obdélník? Evičko,
1: taky ne, bohužel.
0: Musíme dát dalšímu šanci. Krásné ráno, Hit Radio snídaní šampionu, kdo tam?
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Tak ještě jednou, další šance dalšímu Hit Radio. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Kdo tam?
4: Petr, dobré ráno.
0: Ahoj, Petře, ty jsi nastoupil do rozjetého vlaku, tak my se tě ptáme, jaký tvar má dopravní značka značící hlavní silnici?
4: Čtverec.
0: Postavený na výšku.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Které roční období následuje po létě?
4: Podzim.
0: Ano. A poslední pátá. Jak se jmenuje poslední měsíc roku?
4: Prosinec.
0: Petře. Ty jsi přišel skoro k hotovýmu. Je to tvoje, Peťo.
4: Dobrý.
0: A odkud jsi? Odkud jsi, Peťo?
4: Z Liberce.
0: Z Liberce. Takže zdravíme na sever Čech. Tak Peťo, vydrž nám na telefonu, doladíme všechny detaily.
4: Jo, díky moc.
0: Vyhráváš voucher v hodnotě 5 000 korun od Kozla.
4: Děkuju, super.
0: Není zač.
1: Gratuluje, měj se krásně.
4: Taky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Hezký víkend.
0: Děkujeme.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Na Ameraj. Vzpomeneš si
1: na Hit Rádiu 7:44. Krásné ráno.
2: Za chviličku vyřešíme jeden z největších sousedských konfliktů vůbec, a to je boj o parkovací místo.
1: Ajajaj, to bude tenkej let, Jasmin. Za malou chvíli Beberexa a Faithless, New Religion, taky Matt James. No a samozřejmě přihodíme i páteční dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru a v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
10: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
11: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
12: Březová!
13: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce!
12: Březová!
14: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
12: Březová!
14: Resort březová.cz.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
16: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte uzavírku na Pelhřimovsku v Humpolci, v Dukalské ulici probíhá oprava plynovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Rosie Bar Song Tipsy. Tohle je Hit Radio, páteční snídaní šampionů v 7.54. Jestli vás taky vytáčí každodenní kroužení kolem baráku a vlastně boj o poslední volný flek na parkování, tak se můžete inspirovat v Košicích. Místnímu borci došla trpělivost, tak prostě vzal kýbl s barvou a jednoduše si před chodem namaloval vlastní soukromý parkovací místo.
1: Schválně, koho z nás to nikdy nenapadlo. Já vždycky, když kroužím, tak si říkám, tady bych, když tady je ještě takového místa, jenom bych si tam prostě tu čáru dodělal, no.
0: No, mně se líbí, jak vlastně v Česku si držíš flek třeba basou od piva, to určitě jste někdy někdo viděl, a říkám si, co když tam potřebuješ zaparkovat a prostě to dáš pryč, jako má člověk jako nárok na to si to místo zabrat nebo ne, prostě když tam dáš přepravku nebo židli, to se nám stává, ale zase říkám, asi bych se tam bál zaparkovat, protože člověk, který tam dá takovou židli, tak já kdybych to vyhodil, zaparkoval, tak bych se pak bál o auto teda popravdě.
2: A děláte takový to, že nevím, jedete autem a teďka vyšlete přítelkyni, že tady je volný místo, stoupni si tam, protože mě občas to někdo řekne, ať já si tam stoupnu a já se cítím úplně strašně a vůbec tam nechci stát a blokovat to místo, pak někdo jede kolem.
0: No, někdo přijede. No a teďka a co? A ty no. A co ty mu řekneš? No a mi se to stalo taky. Já jsem takhle přijížděl, bylo tam jedno jediný místo a říká, já tady čekám, říkám, hele, sorry, nejste tady v autě, jo, tak jako uhni, jo. A už jsem parkoval, no.
1: Víš, to jsi teda drsnej, to no, abych asi tak
0: no, drsnej, jako by takhle rezervace tohle místa jako hezký, chápu, ale prostě, hele, já tam přijel autem a ona tam je pěšky, jo, tak já nevím, no. Nicméně, my teďka něco podobného řešíme u nás před barákem. To je takový jako sousedství, kde prostě jsou parkovací místa, nikdy tam nebyl problém, jo. Teďka jeden soused z protějšího baráku si tam zaparkoval 6 aut a já teda parkuju v garáži, ale přítelkyně parkuje venku. A jako gentleman samozřejmě. A prostě není kde zaparkovat, jo. Takže a já už si připadám jako takový ten prostě důchodce, takový ten bonzák a volám prostě tam do správce a říkám, hele, děje se tady tohle, jak to řeším. A on říká, no tak my to hodíme tak jako, pojďme do toho trošku rejpnout, jo. Takže si tam s toho udělal jako autobazár, parkovací místa a my nemáme kde zaparkovat, takže možná by nebylo odvěcit si nějaký místa, jako my bychom to úplně nedomalovali, možná na trávě něco udělat, jo.
1: Můžeš se nechat inspirovat.
0: Přesně, já bych si, hele, víte, co bych si postavil třeba nějakou mítnou bránu. Aby to šlo hezky do kapsy. Pojďme na muziku. Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Vy, kdo právě teďka jedete autem a ně kroužíte a hledáte místo a už jste z toho úplně na prášky, tak ať najdete nějaký flag, kde vás neodtáhnou. To vám přejeme my a posíláme hity na Hit Radio. Hezké ráno. Woo!

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Déšť posledních dnů začal v Česku oživovat přírodu, problémy se suchem ale nevyřešil. Podle odborníků byly srážky příliš slabé na výraznější doplnění studní a podzemních vod. Velká část vody se odpařila, odtekla nebo ji využila vyprahlá vegetace. Lidé by si navíc měli dát pozor, voda v nově naplněných studnách může být kontaminovaná. Vládám předních světových ekonomik výrazně zdražuje půjčování peněz. Výnosy státních dluhopisů se v některých zemích dostaly nejvýše od finanční krize. Investoři požadují vyšší úroky kvůli obavám z inflace, vysokých státních dluhů a napětí na Blízkém východě. Dražší paliva přivádějí stále více Čechů k elektromobilům. Čistě elektrická auta a hybridy už tvoří téměř 7% tuzemských prodejů. V Evropské unii je jejich podíl přes 20%, v Norsku dokonce téměř 98%. Čechy od nákupu odrazuje hlavně vyšší cena a obavy z krátkého dojezdu. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Opravy ulice Evžena Rošického v Jihlavě jdou do další etapy. Pracovníci tam začnou pokládat asfalt. Ode dneška tak počítejte s omezením v úseku od Jiráskovy po ulici Kapitána Jaroše. Řidiči tudy projedou pouze jedním pruhem. Od pondělí 24. srpna se omezení přesune do úseku Kapitána Jaroše k Pavlovově a od úterý bude ulice Evžena Rošického uzavřená úplně. Podrobnosti najdete na dopravavjihlavě.cz. Na Vysočině bude dnes převažovat velká oblačnost, pršet by mělo až k večeru, deště se dočkají nejvíce na severozápadě kraje a provázet ho mohou i bouřky a teploty do 26.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Hezký pátek.
10: Krásný ráno.
14: Snídaně šampionů.
13: Vám všem dostou rádia i tobě, Davide.
15: Dobré ráno všem.
13: Dobré ráno všem.
10: Za chviličku příběh ženy, která vyhodila do popelnice něco, co mělo milionovou hodnotu a kvůli týhletý její hloubý chybě se pak popeláři 24 hodin hrabali v odpadcích. Takže co to bylo a co cenýho jste vyhodili vy, to proberem.
13: My se budeme přehrabávat v další parádní muzice, co by vás mohlo zabavit. One Direction na start další hodiny, tak hezký ránko.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 8.07. Pojďme se projedem příběh do Itálie.
1: Představte si, že zjistíte, že jste právě vyhodili miliony. Ne obrazně, jako když si představíte, kolik jste utratili třeba za kafe, nebo děti, nebo tak, ale fakt miliony, jo. Přesně to se stalo teda ženě v jižní Itálii. Ta omylem vyhodila do kontejneru stírací los s pohádkovou výhrou. No a když jí došlo, co udělala, tak alarmovala všechny popeláře a začala tam jako obrovská pátrací akce. A trvalo 24 hodin, než teda to pod tunama odpadků opravdu našli.
0: 24 hodin. Mě by zajímalo, jestli ty italianský popeláři dostali pak nějaký nálezný, když se tam teda 24 hodin hrabali v odpadu.
1: Já se bojím, že nedostali, ale rozhodně by měli.
0: No, ten příběh to nepřipomíná, že by se něco takového stalo, takže prostě ženská přišla a řekla, hele, děkuju.
1: Tak dík, tak čau.
0: Ale mě to připomíná, možná se v tom poznáváte i vy, kdo posloucháte, že jste taky někdy vyhodili do popelnice něco, že jste ji opravdu pak museli převrátit vzhůru nohama. V tom lepším případě, protože mojí mamce se to stalo. Už je to teda hodně dlouho a pamatuju si, že já jsem asi mojí mámu neviděl ve víc potupný činnosti, než se hrabala prostě v popelnici, ale pozor, ne v té klasický plechový malý, ale v té obrovský společný. Jo. Ona tam hodila nějaký papír, už nespomenu si, co to bylo. Nakonec ho našla, ale jako vidět mámu, jak tam kolem všude ní jsou ty odpadky. Bylo to jako zvláštně zajímavý a velice intenzivní, pamatuju se to dodnes. Co ty?
1: To byl teda hodně důležitý papírek asi. No hele, já jsem do přesně velký popelnice z městního obchodu odpadu vyhodila, co?
0: No, přemýšlím, já nevím, to byl papírek asi od riflích, chtěla vrátit rifle, byl jí malý, tak víš, paragon.
1: No já jsem tam hodila, že jsem vyhazovala ty odpadky a v té ruce jsem zároveň držela mobil a upustila jsem ho
0: všechno
1: taky do toho. No, takže to jsem tam pak hrabala a jednou jsem v jednom fast foodu, pár let zpátky, to jsem tady možná vyprávila, s tátou jsem tam byla, že jsem na tác s tím jídlem vyhodila nebo dala klíče a to jsem pak vyhodila taky omylem, takže vlastně v tom fast foodu pak všichni taky hledali.
2: No a tohle je nebezpečný s těma tácema, vždycky, když to tam sypu, tak si říkám, co tam všechno může skončit.
0: No jasně, protože ono ještě, jak máš krásně prostřeno na tom plastovém tácu ten papír, ono to tak jako tam krásně jako vjede do toho koše. Nevím, jestli se pak dá vyndat ten koš, jestli nemusí přijít obsluha. To je jako na samouslužní kase, když máš nějaký alkohol, tak musí někdo přijít a musí s tím pomoct.
1: Nebo oni to najednou zrovna právě vytáhli a stihli vyhodit někam úplně, takže opravdu jsme prošli celý obchodní centrum, kde byl ten fast food.
0: Počkej, jak to dopadlo, našli jste je?
1: No, našli jsme, ale byli jsme teda hodně nechutný, no.
0: Ale zážitek na celý život. No, tak vy, kdo nás posloucháte, možná jste se v tom už poznali. Vyhodili jste někdy něco někam takhle omylem? Našli jste to? Nenašli jste to? Co to bylo? Co bylo to třeba nejdražší, co jste takhle ztratili? Dejte nám to vědět jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám na stejný číslo pošlete zprávu, vrátíme se k tomu. Teď Linkyně, hezké ráno.

0: Tak co jste kdy kam omylem vyhodili? 8.16, Hit Radio, Share Believe, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se přidal až teď, tak připomeneme, o čem jsme se bavili. Žena na jihu Itálie vyhodila omylem los, stírací los do kontejneru a pak 24 hodin parta popelářů ten los hledala, až ho teda našli. Jestli jim dala nějaké nálezné, to nevíme. Tak jsme se ptali vás, co jste kdy omylem vyhodili?
1: Michal píše, ahoj, já jsem v době, kdy se ještě platilo v hotovosti, jsem si vrácené peníze dal na ten tácek s jídlem a jak jsem vehementně rozbaloval ekologicky a zero waste zabalené jídlo, tak jsem si tím zakryl 500 korun. Uvědomil jsem si to až pak v autě. Otočit auto ani mě nehlo. Poslal jsem prostě malešicím drobný příspěvek.
0: Hezký. Taky Buddy píše, tak já vyhodil hard disk v roce 2012 a zapomněl jsem na něm 20 bitcoinů. 20 bitcoinů. V té době jsem měl už rok, stály mě z první výplaty asi 500 korun. Za kolik je bitcoin teďka? Za milion nebo za kolik?
2: No to i přes, podle mě.
0: Přes? No tak David to rychle najde. Takhle, bylo to hodně peněz.
2: 1,5 do prdy.
0: Buddy, upřímnou soustrast.
1: Vlastík píše zkráceně Vánoce, dárek, rozbalení dárku, vyhození balícího papíru a večer o půlnoci hrabání v kontejneru na papír a hledání poukázky do sauny v hodnotě 5000 korun, kde poukázka byla zabalená v balícím papíru. Veselá vánoční noc, ale dobře dopadla. Saunu jsme si pak s manželkou užívali do syta. Krásný páteček vám přeji.
0: Pěkný. Pojďme na hlasovku od Šárky. Pojďme na hlasovku od Šárky.
3: Tak ahoj bando, tak naší mamince se jednou stalo, že vyhodila klíče od auta do popelnice přímo, protože šla s košem a zrovna to tam hodila s těma klíčema, tak potom ve finále mě držela za nohy a já hledala klíče v popelnici. Opravdu také nechutné. Hezký den, čau, Šárka.
0: No a co nás zajímalo, tak jestli ty klíče teda nakonec jako vylovili a Šárka napsala, jo, klíče jsem tam našla. Taky tady máme parádní hlasovku od Adriany.
4: Dobrý den, tak mně se povedlo s odpadkama vyhodit i klíče od auta. Přišla jsem na to, až jsem přišla k tomu autu. Tak jsem šla lovit, byla to ta velká popelnice na komunální odpad. Trčely mi jenom nohy a ještě mě paní seřvala, že ji lezu do rajonu. Ale tak vytáhla jsem je, byla jsem sice rovno do sprchy, ale bylo to taky zážitek. Hezký den, Adriana.
0: No tak jako neohlášená návštěva, všichni to známe, když k nám domů přijde někdo neohlášeně, že jo? Tak pozor na to, co kam kde vyhazujete, ať nemusíte nikde nic lovit. My jsme pro vás vylovili ten nejlepší z muziky Hozier, Too Sweet na Hit Radio.

0: 8.22, posloucháte Snídaní šampionů. Kdybyste viděli, co se děje tady u nás ve studiu, jo? Říkám, hele, já tam natýzuju dopravu, hudbu a vy si nesi nasadíte sluchátka, přitom nemluvíte, tak co jste mi chtěli říct, co vy dva? Co?
1: Hezký pátek.
0: Hele, víš o tom, že za každý nasazení sluchátek ti nepřijde víc peněz?
1: Doufáme, že... Dobrá písnička.
0: Tohle, no tak to natýzujte.
1: Tak začni teda, jasně.
2: Před náma Daniel Powder, Bad Day, fantastický song.
1: Už teď na Hit Radio.
2: Jo.
0: A já přidám tu dopravu teda.
2: Tak jo.
0: Jo, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí, tak hezké ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat. Zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se chcete se inspirovat. Zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o

0: Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Mannhuml. Více na mann.hummel.cz.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
2: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč Velké Meziříčí. Okna M&L. Děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny nám hlásíte neprůjezdnou silnici na Žďársku před Frišavou pod Žákovou horou směrem od Tří studní je silnice uzavřena.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Friday. Já si myslím, že tenhle song bychom možná neměli v pátek vůbec hrát. Daniel Fouter, 8.32, posloucháte Hit Radio. Krásné páteční ráno, pojďme na Davidu Franí update.
1: Ranní update.
2: Balerínky se vracejí mezi největší módní trendy. Na módních týdnech v Kodani a Frankfurtu se objevovaly v řadě moderních variant. Hitem jsou hlavně modely s páskem přes nád, lesklé provedení nebo výrazné špičky. Letošní tropické léto se může majitelům klimatizací prodražit. Běžně vyjde chlazení domácnosti asi na 10 korun denně. Při extrémních vedrech ale může být účet až trojnásobný. Záleží hlavně na délce provozu a úspornosti klimatizace. Návrat legendárního festivalu Hip Hop Camp se na poslední chvíli ruší. Akce se měla po 6 letech vrátit dnes na Plzeňsku. Pořadatelé ale přiznali, že program neoslovil dostatek lidí a letošní ročník proto zrušili.
0: Takže co mělo být? Není teda.
2: Ti, co měli přijít, nakonec opravdu nepřijdou. A mě to překvapuje, protože jsem měl za to, že hip hop, rap a tady ty hudební žánry slaví velkou popularitu v posledních letech.
3: V Česku ještě celkem jo, a v zahraničí to tak už moc není. Vlastně hip-hop byl největší mainstream, nejvíc vydělával a teďka se všichni vracejí k popu.
0: Ale nás zajímá teďka ten český hip-hop teda. Jako já si myslím, jako když si vzpomeneme, já nevím, India Rich, nebo PSHčka, nebo třeba, nevím, Chaos. Co se nám to tady narodilo? Ježišmarja. Ježiš, já tohle miluju. Co vy dva?
3: Pán. Mega.
0: A co vy? Jste u rádia. Dáme si vodopády, i přes vodopády řeky plynou dál a svět se točí. Však to znáte, zaspívat si můžete. 8.33, páteční Hit Radio, snídaně, šampionů, Michal, Jasmin, David. A my vám přejeme hezký pátek za chvíli. Je to víkend. Oh!

0: nejnovější pokáč. Solitér v 8.39, posloucháte páteční rádio.
1: A je to tady, oficiálně začíná to období, kdy ráno nevíte, jestli teda jdete do práce, nebo se vracíte z nějakého večírku, protože dneska poprvé vyšlo slunce až v 6 ráno, jo, už je opravdu zase tma.
0: Je teda pravda, určitě jste si toho všimli, vy kdo stáváte taky v podobný čas, v kolik stáváme, okolo 5, ne, aspoň tak nějak.
1: Prosím, 4.20.
0: Dobře, je pravda, že já teda ráno, abych nevzbudil moji polovičku, když se chystám a odcházím, tak už asi, nevím, 2-3 týdny chodím s lampičkou na telefonu, ale i tohle jsem zjistil, že je dost nebezpečný, protože já se jednou takhle nějak blbě otočil u skříně a zasvítil se mi dálkovýma přímo mezi oči, jo. Nadšená nebyla, už neusnula. Takže slunce už vychází po 6. hranice, padla ta magická hranice.
1: Dlouhý dny, léto, bylo to s váma krásný, ale zase za půl roku, no.
0: Jsem si, že se loučíme jako na furt. My se ještě naloučíme, ještě 20 minut páteční snídaně šampionů, až pak se rozloučíme. Nicméně, za malý moment, parádní muzika, Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, taky Disturbed, The Sound of Silence. Počkejte na to, šampioni, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
9: Tisku.cz. Náplně hned.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Silence.
1: The Sound of Silence.
0: Yeah.
1: Disturbed na Hitrádiu v 8.51. Krásné ráno. Doba bezstarostného flákání na home office pravděpodobně končí, protože korporáty instalují sledovače aktivity.
0: Prosím.
1: Nestačí mít jenom zapnutý počítač, software totiž hlídá, jakou frekvencí klikáme myší, takže lidi, jakožto tvor kreativní, teďka dávají myši na různé věci, které se hýbou, takže na robotický vysavač, nebo třeba kupují speciální vibrační podložky, nebo nějaký udělátka, který s tou myší automaticky hýba, jo. Takže vlastně vtipný je, že jako největší technologický pokrok poslední doby není AI, ale nějaký plastový kolečko za 3 kila, co ti hýbe myší za tím, co ty se flákáš, jo.
0: Já to nechápu. Na nějaký mouse jigglers, no, prostě hýbátka té myši.
1: A mě to fascinuje, protože ta kreativita, jo, a energie, kterou dáváme do předstírání práce, je často třikrát věcí, než kdybychom opravdu udělali to, co máme. Mluvím z vlastní zkušenosti, jo. Nejhorší je práci předstírat. To je tak náročný.
0: A jak to zvládáš, Míšo, takhle to všechny dny
1: ráno? To je tak těžký, no tak jako už jsem se na to zvyknul, a že i posluchači taky nějak. Nejhorší je opravdu to předstírat, takže už radši tu práci udělat a mít klid, jo. Takže pokud máte o víkendu volno, víte, co dneska je za den, je páteček, vy to nějak zvládnete. A k tomu dopomáhají další hity, třeba Rixton, hezké ráno. Však.

0: Fancy na Hit Radio v 8.58. Poslední song páteční snídaně, celý týden za námi, i dnešní ráno, my vám za to moc děkujeme.
1: Příští týden to zvládnete ve dvou, já si dám 4 dny volníčko a v pátek jsem tady jak na koni.
0: Nepovídej.
1: No jo.
0: No tak užijte si víkend, kdo máte tu možnost, kdo pracujete, tak budeme rádi, když u toho budete mít Hit Radio. No a slyšíme se v pondělí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Ti, co mají přijít, tak přijdou, takže v 6.00 Jasmin, hezkou dovolenou.
1: Děkuji, ahoj.
0: Vy se mějte krásně, hezký pátek, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebíčku v Moravských Budějovicích v ulici K hoře bourala 2 osobní auta, místo je s opatrností průjezdné a ještě D1 na kilometru 126 ve směru na Brno stojí porouchané auto, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Už se to blíží.
3: Už se to blíží.
2: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
3: Boží atmosféra.
2: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Už 200 tisíc pracujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
12: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
11: Cestující se nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,69 z 5. Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje agrosalon Země živitelka. Agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Statistici už dříve odhadli, že v tomto roce zemědělci sklidí o necelých 17% méně obilovin než loni a sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu. No a fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou Vysoko 0-3. Výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Odveta se hraje za týden v Plzni.
1: Tak dneska, ještě teď někde po ránu dopoledne můžou být mlhy, očekáváme taky přehánky nebo bouřky, později odpoledne přibývání přehánek, deště a bouřek. Tak se na to připravte, odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Krásný páteční den, tak jsme se dočkali, to už nějak přežijeme v práci. My vám k tomu na Hit Radio Vysočina budeme hrát.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy ne.

Za námi Tomáš Klus a jeho Nina na Hitrádiu Vysočina. Já jsem se u toho úplně zastínila. Nádherná písnička. Na Jihlavsku byl po včerejší odpolední bouřce na dvou úsecích železnice dokonce zastavený provoz vlaků. Na tratích totiž byly nánosy bahna. Takže mezi Batalovem a Horní Cerekví na trati Havlíčkův Brod Veselý nad Lužnicí vlaky nejezdily zhruba 7 hodin. No a mezi Kostelcem a Třeští u Jihlavy, což je trať směrem na Jihočeský Slavonice, tam byl provoz zastavený asi na 2 hodiny. Tak já jsem jenom chtěla říct, že u nás u Třebíče spadlo 5 kapek. A nic, jako nánosy bahna se opravdu nekonaly. Každopádně teda mám tady hlášení, že hasiči měli na Vysočině kvůli počasí přes 10 výjezdů, převážně odstraňovali vyvrácený stromy, v Batalově čistili komunikace od bahna. I na dnešek hlásí bouřky, tak uvidíme, jestli Třebíč bude zase bez deště.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, je 9 hodin 24 minut. Dneska je taky 21. srpna, je významný den. Den památky oběti invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. My máme na Instagramu Hit Radio Vysočina strašně krásný video k tomu. Je to z filmu Rebelové, který je právě z té doby, z léta roku 1968. Já si ho snad dneska pustím, protože já jsem viděla ten kousíček a úplně mě to naladilo.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800...
1: A vždycky něco navíc.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například

0: domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Za námi Coldplay na Hit Rádiu Vysočina a teď pozitivní minutka. Telč o víkendu znovu zaplní horkovzdušné balóny. Ode dneška až do neděle se uskuteční jubilejní už 30. ročník akce Balóny nad Telčí. No a organizátoři letos plánují společné starty 5 až 6 balónů, a to ráno i večer, takže se můžete pokochat.

0: Miraj a Summer Love na Hitradiu Vysočina. Tak je 21. srpna a já doufám, že nějakou tu letní lásku jste našli, protože jestli ne, tak máte už jenom vlastně poslední týden prázdnin. I když takhle, počkat, vlastně podzim začíná až 23. září, takže nakonec to možná ještě v létě stihnete, protože času dost na letní lásku.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
6: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
9: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
8: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
9: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
10: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
1: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 126 ve směru na Brno stojí porouchané auto, tak si tam dávejte pozor. Jiné dopravní komplikace hlášené nemáme a to je dobře, takže šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj Jihlaváci, 21. srpna je významné datum. My jeho důležitost ještě navýšíme. V bitvě o 3 body hostíme doma loňského barážistu z Táborska. Nenechte nás v tom a pojďme společně od 18 hodin bojovat za Vysočinu.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní volby. Stejně tak by mohly pokračovat v oznamování, které z volebních uskupení a kandidátů připustili k souběžným komunálním volbám. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. Klatovy při svozu odpadů vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
10: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
9: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy ve čtvrtek zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. No a fotbalisté Jablonce v úvodním utkání 4. předkola konferenční ligy prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. Odveta se hraje za týden na Jablonecké Střelnici. Severočeši ve 2. předkole přešli přes Varaždín a ve 3. předkole vyřadili RFS Riga.
0: Tak dneska bude převažovat oblačnost, čekejte přehánky, bouřky a teploty 23 až 26 stupňů. I v noci velká oblačnost se srážkami, samozřejmě i bouřky můžou ještě nějaké být a nejnižší noční teploty 15 až 12.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Je pátek a protože před námi je víkend, tak přece nebudeme sedět doma, tak si poradíme, kam vyrazit. A tady už jsou Lost Frequencies.

Za námi Zala Larsson na Hit Radio Vysočina a před námi samozřejmě teď i povídání o tom, vydržte, já tady mám, tak povídání o tom, že kdybychom se chtěli o víkendu koupat, tak ne všude to jde. Pozor na zákazy. Hygienici na Vysočině dneska opět prodloužili zákazy koupání třeba pro přehrady Trnávka, Sedlice na Palořimovsku a pro Rybní Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda je tam nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství sinic a v Trnávce teda je ještě víc chlorofilu. No a kde teda naopak můžeme vlézt do té vody, tak čistou vodu mají Velký a Malý Pařezitý, Třešťský biotop Malvíny, na Žďársku potom Velké Dářko, biotop v Šikově Mlýně, na Palořimovsku zatopený lom v Horní Rakvi. No a mírně nižší kvalitu vody měly Dalešická přehrada a Novoměstský koupaliště, Pilská nádrž a Rybník Medlov. Takže já myslím, že vlastně je pořád ještě spousta míst, kam můžeme vlézt, kam se vykoupat, jenom nevím, jestli už to nebude trošku otužování. Dance.

0: co se děje na Vysočině.
1: Na dnešní večer vás zvu do hotelu Kouty za dalším letním koncertem, tentokrát Čáru Gipsy. Začátek je v 19 hodin a bude to propojení romských, španělských a taky italských melodií obohacených o jazzové prvky, tak si to nenechte ujít. Od pátku až do neděle se v Třebíči konají slavnosti Tří kápí, v pátek kapely, v sobotu se můžete těšit na rytířské turnaje na koních, šermíře, kejklíře, historický jarmark i večerní noční průvod městem a ohňostroji. No a na loučení s létem vyražte v sobotu do Kostelce o 14 hodin na fotbalové hřiště. O zábavu se postará kolega Milan Řezníček, těšit se můžete i na soutěže, dárky, malování na obličeji a mnoho dalšího.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
4: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do Kutilské.
7: Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do Kutilské.

0: cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si. Zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Už se to blíží.
3: Už se to blíží.
2: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
3: Boží atmosféra.
2: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
4: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
5: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u autodobrovolný. 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec. Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
6: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
7: Nechci.
6: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
7: Nechci.
6: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
7: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
8: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
7: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
9: Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Ladíte Hit Rádio Vysočina a my vám teď přinášíme pohodu v podání kabátů. No a lákáme vás na poslech Hit Rádia Vysočina i dneska po 18. hodině. Čeká vás Hit Rádio Classic, tedy to nej z 80., 90. a milénia. A tohle je taky to nej.

sa ožil dejtům, oživel dostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

0: Zaspívala nám Shakira na Hitrádiu Vysočina a já vás teď vyzývám, abyste vyrazili někam na brigádu, nebo studenti by měli, jako vždycky přijdete k penězům, jo, vždycky. A možná, že na tom budete stejně jako jeden 18-letý brigádník, který šel na brigádu, kopal nějakou kanalizaci a prosím vás, při kopání našel zlato v hodnotě 218 milionů korun. Nebylo to teda v Česku, bylo to někde v Belgii, ale dobrý, co? Že bych taky začala kopat.
1: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
7: Tady čtu, že vstup je zda

0: kuponky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
3: Nechci.
2: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
3: Nechci.
2: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
3: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
4: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
3: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Třebíči ve Znojemské ulici u křižovatky se spojovací bourala 3 osobní auta, takže tam počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
3: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
2: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čeká v pátek a v noci na sobotu významná srážková situace. Přes naše území bude přecházet tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky i vydatný déšť. Tato kombinace může lokálně přinést srážkové úhrny kolem 70 mm. Nejvíce by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. Cestování vlakem má nabídnout kvalitnější mobilní připojení. Správa železnic chce zlepšit pokrytí 5G signálem na vytíženém koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Co se změní, ví mluvčí státní organizace Nela Frýbová.
8: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028.
7: V současné době správa železnic hledá pro zakázku projektanta a zhotovitele. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, kteří mají policistům pomoci s rutinními úkoly. K hollywoodskému Robocopovi z filmu z roku 1987 mají zatím daleko, nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy vybojovali v závěru po trefách Abdullahiho Umara remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu. Na olympijském stadionu v Aténách padly všechny branky po změně stran. Odveta je na programu příští týden v Hradci.
0: Tak dneska by měla převažovat velká oblačnost, čekejte přehánky nebo bouřky, někdy i silnější, teploty odpoledne 23 až 26 stupňů. I v noci očekáváme zataženo oblačnost s deštěm nebo přehánkami, někdy i silnějšími, a ty noční teploty 15 až 12.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Tak není to jenom o kultuře, o hudbě a o akcích pro děti, ale můžete se někde na nějaké akci pěkně a dobře najíst. Více za chviličku. Hit

Naprosto skvělá Nirvana na Hit Rádiu Vysočina v 11 hodin 11 minut. Dneska brzy ráno hořela garáž a v ní dodávka v Třebíči na Hrotovické ulici. Škoda asi milion korun, takže ve 4.15 měli hasiči budíček a jeli to hasit, jo. To není hezký probuzení tohleto a to hlavně ani ne pro majitele té garáže a auta, jo. Tak já doufám, že dneska jste vstali lépe, nejlépe pravou. A aby ten den pokračoval jako v takovým pohodovém duchu, tak od toho jsme tady taky. Posíláme z Hit Rádia Vysočina třeba Davida Getu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a tady je další páteční tip od Vysočina Tourism, kam vyrazit po Vysočině o tomto víkendu. Možná, že je na čase tentokrát program přizpůsobit tatínkovi a vyrazit někam, kde jemu se bude líbit. A to bude určitě v sobotu od 11 hodin ve Velké Bíteši u Kulturního domu, protože se tam koná už 8. ročník Guláš Festu. Připravené jsou i soutěže, tombola a také kapely, takže v sobotu nevařte a přijďte si pochutnat do Velké Bíteše. No a více tipů, kam vyrazit, najdete na www.vysočina.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Březová! Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort březová.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Už se to blíží.
11: Už se to blíží.
10: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
11: Boží atmosféra.
10: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
15: tisku. Náplně hned.
16: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Tohle byly Marshmallow a taky Jonas Brothers na Hitradiu Vysočina. Dneska by si písničku určitě zasloužila Johana, která má svátek. Tak budeme předstírat, jakože jeleni místo Magdaliny budou zpívat Johaně, jo? Dělejte, že jste si toho nevšimli, že je tam jiné jméno. No a samozřejmě taky přejeme, pokud máte dneska narozeniny, všechno nejlepší. Hudební dárek je vždycky nejlepší.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina, tak k dnešnímu dobrému pocitu, já si myslím, že už netřeba ani vlastně nic dodávat, jenom to, že je pátek, nám stačí, máme se určitě dobře díky tomu. Každopádně pomoct by ještě mohly další hezké písničky, srdcovky, které pro vás budeme mít po 12. hodině na Hit Radio Vysočina, tak si to v našem vysílání nenechte ujít. Taky vám přeju krásný víkend a budu se zase těšit, já mám teda příští týden dovolenou, tak potom až toho posledního srpna se uslyšíme v 9. Tak se mějte.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Přijďte oslavit řemeslo a tradici na blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapezny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapez.eu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Žďársku před Frišavou pod Žákovou horou směrem od Tří studní je silnice uzavřena. No a v Třebíči v Zahradníčkově ulici probíhají práce na rekonstrukci plynovodu. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré poledne. Schodek státního rozpočtu příští rok oproti letošku vzroste, překročí tedy 310 miliard korun. Bude ale nižší než 400 miliard, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Deště začínají oživovat zeleň. Na doplnění zásob podzemních vod ale podle odborníků zatím nestačily. Lidé, kteří během léta o vodu přišli, by navíc měli být na pozoru, pokud se jim studny opět naplní. Voda může být kontaminovaná. V Řecku bylo od začátku roku kvůli způsobení požáru zatčeno 308 lidí. Ve většině případů šlo o nedbalost, ve 36 o úmysl. Řecké veřejnoprávní televizi to dnes řekl mluvčí hasičů. Rovněž vyzval k dodržování všech pravidel vyhlašovaných v době nebezpečí lesních požárů. A teď ještě něco z regionu.
12: Na Jihlavsku byl po čtvrteční odpolední bouřce na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Na tratích byly nánosy bahna. Mezi Batelovem a Horní Cerekvicí na trati Havlíčků v Brod Veselý nad Lužnicí vlaky nejezdily zhruba 7 hodin. Mezi Kostelcem a Třeští u Jihlavy, což je trať směrem na jihočeské Slavonice, byl provoz zastavený asi 2 hodiny.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Na Vysočině čekají meteorologové velkou oblačnost a večer silné bouřky. Odpoledne a k večeru budou od jeho západu přibývat přehánky, déšť a bouřky. Nejvyšší teploty očekávejte kolem 25.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je tady pátek. Konečně, ahoj. Jak se máte? Takhle po pracovním týdnu, který je téměř za námi. Dočkali jsme se. Fantazie. Nádhera. Doufám, že třeba navíc je to pro vás dneska poslední den v práci a že vám od pondělka začíná dovolená. To bych vám taky přál. 12 hodin, 2 minuty, máme tady páteční poledne, takže začínají srdcovky a dnešní srdcovky budou trošku jiný. Budou trošku jiné. Uslyšíte hity, které jste možná ještě neslyšeli, nebo jste neslyšeli za poslední třeba 20 let ani jednou. Já se na ně těším strašně moc. Velmi jsem si dal velkou péči s jejich výběrem. Každopádně hned na úvod dáme něco, co znáte. Holky, dámy, slečny, tohle je pro vás, jo? Rok 1999. Jestli máte pocit, že vám to dneska nesluší, blbost, loupost. Vypadáte jako sexbomba. Fakt dneska dobrý.

0: Jones, rok 1999.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Sex Bomb. Za mě fantastický hit, není asi lepší hit, kterým bychom mohli otevřít páteční srdcovky na Hitrádiu. Teď trošku zvolníme tempo, téma dnešních srdcovek je, co vám chybí z devadesátek. Jedna věc, která vám chybí. Já jsem dneska přišel na to, že mi strašně chybí sran do kaps. Pamatujete si to? Co jako cestou vlakem bez sran do kapsu prostě nedali tenkrát. Tak napište mi na 777-937-777 jedna věc, která vám chybí. A my si dáme mezi tím další srdcovku. Vybírám pro vás Guns N' Roses. Kapelu, která je často označovaná jenom jako kapelu coverů. Říkám, no a co? Když to dělají dobře. Tak si dáme jeden cover z roku 94, ten úplně původní, ta původní verze z roku 1958, byla trošku temnější od The Skyliners, ale Guns N' Roses z toho udělali vlastně takovou jako příjemnou baladu, která je teda hodně smutná. Since I Don't Have You na Hit Radio.

0: srdcovku. Dobrý, ne?
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já vím, že samochvál smrdí, ale v tomhle případě si tady klidně na chvilku ve studiu hold otevřu okno, protože za Shifters na páteční poledne, tak to jsem na sebe fakt jako hrdej. Lola's Team, nádherný hit, který se prostě v rádiu už nehraje, je to obrovská škoda. A tak jsem strašně rád, že tady na Hit Rádiu v rámci srdcovek jsme si ho alespoň znovu mohli připomenout, protože to je přesně takový ten jako páteční drive, to je to, co bychom chtěli v pátek večer slyšet, aby nám to zlepšilo náladu. A to ještě pořád, nevíte, co vás dneska čeká, jo? Ještě mám pro vás jednu lahutku, bude to srdcovka s číslem 5. Ta, co bude teďko, 4, to je taky jako super, jo? O tom žádná, ale až uslyšíte tu pátou, tak vám garantuju, že budete v totálním zenu. Trvá 2 minuty 59 vteřin a vyklidní vás tak, že už vás dneska nikdo a nic nerozhází. Ani kolony na dálnici, kdybyste se odpoledne v nějaký sekli, ani návštěva u rodičů a nebo návštěva rodičů, vašeho partnera nebo partnerky. Prostě ne, budete úplně v totální, naprostý pohodě. Díky Hit Rádiu a srdcovce s číslem 5. Ta bude už za chvilku. My si teď dáme 4, Human League, taky fantastická věc. A ještě v rychlosti takhle kouknu na WhatsApp, co vám chybí z 90, co jste mi psali. Tak kromě teda Griliášových vlnek, což je prostě tady 90% zpráv, tak Vlaďka mě nejvíc pobavila. Ahoj, mě z těch 90 nejvíc chybí mládí. Amen. To se nedá nic víc říct. Tak tady jsou Human League.

0: Srdcovka, I'm easy a Faith No More.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Říkávali, že pocit pohody se prý nedá zudebnit. No a pak právě přišli Faith No More a jedinou písní nás doslova posadili do gauče a dali nám takhle nohy na stůl. Nádhera. Pátá srdcovka je vlastně za námi a to je všechno. to uteklo. Už jenom jedna jediná srdcovka, která je na vaše přání a dneska, protože je pátek a před námi víkend a o víkendu, tak pro vás máme vždycky dopoledne narozeninovou roletu, kdy hrajeme hity na přání z roku, kdy jste se narodili. Taky dneska si dáme takovou narozeninovou srdcovku. Co vy na to? Ať to není nic složitýho, ať nemusíte nic složitýho vymýšlet a přemýšlet, tak stačí, když mi napíšete na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, jednoduchý čtyři čísla, který znamenají ročník vašeho narození, jo, nebo rok vašeho narození. Prostě napište mi, v jakém roce jste se narodili, já tady jeden rok vyberu, kouknu, co se v té době nejvíc hrálo a pak vám ukážu tady u nás na Hit Rádiu, co se zrodilo ve stejný rok v hudbě, jako když jste se vy dostali na svět. To je krásný. 12.22, to je aktuální čas. Dáme za chviličku jeden hit, bude Eva Farna a Miraj a pak narozeninová srdcovka. Tak ještě jednou pište 777-937-777.
2: Paru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy, večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
5: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si, 12 hodin 31 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: My půjdeme do doby, kdy Eva Farna ani Miraj navrátil ještě vlastně nebyli na světě. Mám tady srdcovku na přání, která dneska je narozeninová. Chtěl jsem po vás, abyste mi na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 napsali rok, ve kterým jste se narodili. Můj prst tady úplnou náhodou ukázal na rok 1984. A musím říct, že jsem si teda naložil zbytečně moc velký sousto. 1984 byl neskutečný rok. Dobře poslouchejte, co tam je za hity. Frankie Goes to Hollywood Relax. Ghostbusters, tedy Krotitelé duchů. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Queeni vydali Radio Gaga. Prince vydal Purple Rain. A já nevím, co z toho mám zahrát. Tak postavím dneska proti sobě, protože Queeny, tak ty jsme hráli tenhle týden v srdcovkách, tak postavím proti sobě tedy Ghostbusters, Krotitelé duchů a Prince Purple Rain a nechám to na vás, jo. 777-937-777, pište teď hned, co byste chtěli slyšet, prostě, a abyste nemuseli vypisovat, tak Ghostbusters je jednička, Purple Rain je dvojka, tak pište jedničko nebo dvojku, prvních 10 zpráv. Jsem to tady takhle, hele, už to jede. Purple Rain, Ghostbusters, tak to je 2-1. Dvojka, 1-1. Dvojka. Tak OK, tak to nemá smysl, abych teda pokračoval dál. Evidentně prostě jsme na dvojky. Tak jo. Ghostbusters by byly skvělý, ty by nám to tady trošku jako oživili, ale na druhou stranu, jako i do tohohle počasí, na konec pracovního týdne, ty kokos, jste skvělý. Volume doprava. Rok 84. Prince. A to je boží.

0: Dnešní narozeninová srdcovka z roku 1984. Totální klasika. Prince, Purple Rain na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a tím nám dneska taky končí srdcovky. Prince tedy porazil Ray Parker Juniora, hit Ghostbusters, na základě vašeho hlasování. Takže my budeme pokračovat dál. Další srdcovky, tak ty budou opět v pondělí ve 12. Nebo víte co? Ale je to jedno, ne? Je pátek. Je pátek. No a co, že už byla srdcovka na přání? V životě se má žít teď hned a ne furt na něco čekat, ne? Tak když jste si psali i o tu jedničku, pojďme si ten pátek udělat krásný, kdy tohle je Hit Radio, pojďme se bavit s tím životem a pojďme si dát výjimečně dvě srdcovky na přání, ne? Co? Co vy na to? Volume doprava, protože přichází... Kdo?

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

takhle my si tady žijeme, to jsou pořád nějaký pravidla a tak dále. Je občas jako důležitý taky některý pravidla trošku porušit, ne? Ray Parker Jr., Ghostbusters, a myslím si, že asi máme všichni plány na večer jasný, pokud budete doma, prostě si dneska koukneme na krotitelé duchů. A to už jsou opravdu poslední srdcovky pro tento týden.

0: Rehab na Hit Rádiu, 12 hodin 44 minut, s vámi Jirka Pelnář, ještě jednou krásný pátek přeju. Srdcovky jsou tady za náma, já ještě zdravím takhle na dálku taky Toma, který psal na WhatsApp Hit Rádia, že poslouchá v traktoru, že si jako fakt užil krotitelé duchu. Tak to je krásný, to je super, kde všude posloucháte Hit Rádio. Netušil jsem, že dneska s váma budu trávit ještě jako šichtu v traktoru, tak nádhera, teď se na to moc nedrncá. Docela by mě zajímalo, vlastně takhle Tome klidně ještě napiš, kolik to žere. Kolik vlastně jako žere traktor? Protože na tu spotřebu, na tu teď jezdíme úplně všichni. Ty ceny na benzínkách, oproti včerejšku to zase šlo o korunu nahoru, alespoň teda tam, kde já tankuju. Tak si říkám, že zaplať pán Bůh, že alespoň my vám dáváme tu šanci, že si můžete nějakým způsobem ušetřit peníze za pohonné hmoty. Protože dneska je pátek, mezi 12. a 15. budeme hrát dokonalou desítku, ve který vám dneska dám až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Jo, tak dál poslouchejte Hit Radio, váš čas ještě přijde. Tak držím palce. Do 13. hodiny z hitů. Lučenzo a Don Omar, dáme nějaký letní hit a taky Taylor Swift.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Ahoj Jihlaváci, 21. srpna je významné datum. My jeho důležitost ještě navýšíme. V bitvě o 3 body hostíme doma loňského barážistu z Táborska. Nenechte nás v tom a pojďme společně od 18 hodin bojovat za Vysočinu.
2: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
4: Nechci.
2: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
4: Nechci.
2: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
4: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
5: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
4: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
6: Radio. Shorty.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika, blízko a velmi blízko jsou také i další nejnovější zprávy s Dominikem. Už za chviličku, ještě předtím aktuální doprava na Hitrádiu.
2: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Pelhřimovsku v Humpolci v Dukalské ulici probíhá oprava plynovodu, komunikace je neprůjezdná. No a na Třebíčsku na výjezdu z Lomů na Budkov je silnice uzavřena. Rozhodně jeďte jinudy. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Do Česka míří další silné bouře, kvůli nim se mohou dnes večer a v noci výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a taky menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Co by měl kvalitní batoh splňovat, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
8: Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
2: Dítěti musí batoh taky dobře sedět a být pohodlný. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí vítěz celkem 7 Grand Slamů od poloviny dubna, poté co odstoupil z turnaje v Barceloně. Soutěže ve dvouhře na US Open začnou 30. srpna. A teď ještě něco z regionu.
9: Hygienici na Vysočině opět prodloužili zákazy koupání dříve vydané pro přehrady Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a pro rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda v nich je nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství senic. V Trnávce také obsahuje víc chlorofilu. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu krajské hygienické stanice.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: Na Vysočině čekají meteorologové velkou oblačnost a večer silné bouřky. Odpoledne a k večeru budou od jeho západu přibývat přehánky, déšť a bouřky. Nejvyšší teploty očekávejte kolem 25.
3: Jirka Pelnář, Hitrádio.
1: Zprávy na Hitrádiu jsou za námi, děkujeme Dominikovi, že už víme, co by všechno měl splňovat nový školní batoh pro děti. Já si říkám, doufám, že vy taky máte u sebe nějaký batoh, protože já vám teď naložím plnou polní skvělých hitů na páteční odpoledne. Dáme Imagine Dragons, Ella Henderson nebude chybět a hned na úvod, to vás nakopne. Let's get it started!
3: Hitrádio Vysočina.
10: Let's get it started in here.

Imagine Dragons na Hit Radio na páteční odpoledne, za chvíličku bude čtvrt na dvě, pročítám si tady zprávy, co posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a přišla mi zpráva, docela zajímavá, a to od Kamči a píše: čau Jirko, na čem dneska jedeš? Tolik energie na konci pracovního týdne jsem ještě neviděla. Kamča Třebíč. No, na čem? No, ty zvláštního. Cukr. To je celý. K obědu jsem měl buchtičky se šodo, potom kolegyně přinesla medovník a místo kafe, tak tady mám na stole půllitrovej hrnek kaká. Jo? Ano, asi jsem jediný čtyřicátník v okruhu 259 kilometrů, co pije kakao, ale prostě ten cukr dělá divy. Já vím, že to není zdravý, já vím, že všude frčí všechno bez cukru, ale to já bych jako vůbec nebyl proti, kdyby ho zase vrátili do hry. Ať se klidně teda jednou pro vždy nechají plastový brčka, ale hlavně nepřijdeme o ten cukr teda, jo? Mimochodem, když jsme u toho cukru, věděli jste, že kostkový cukr je český vynález? Ano, celý svět se nám opět může poklonit, je to tak. Až do roku 1843 byl cukr v domácnostech, pokud tam teda byl, jenom jako ve formě takových velkých cukrových homolí. Až jednoho dne přišel domů ředitel dačické rafinérie a dostal od své paní brutální sodu za to, že se zase zranila a sekla do prstu, když sekala tu cukrovou homoli. Takže frajer teda ze strachu ze své paní tak začal přemýšlet a nakonec doopravdy vymyslel kostkový cukr v této formě, tak jako známe dodnes. Nechal si to patentovat a to všechno se stalo v lednu roku 1843. Takže dámy, děkujeme vám, že jste pro nás stále inspirací a motivací a upřímně i tady z toho můžeme říct, tady z toho jako příběhu, že asi jako strach z vlastní manželky je největším hnacím motorem našeho života.

0: Alexandra Burke, Hallelujah. My si vlastně jako můžeme říct nakonec jako Hallelujah, že některá doba už je dávno za námi a že vlastně i na rovinu, i přesto, že nás něco teď jako nebaví, tak buďme opravdu jako rádi za to, v jaký době žijeme. Korte dneska si to můžeme uvědomit, 21. srpen, jo, takže 21. srpna, všichni víme, co se dneska slaví. 1968 vtrhla do Československa vojska pěti států Varšavské smlouvy. Dneska jsou různý pětní akce po celém Česku, takže dneska je ten den, kdy si prostě jako fakt jako můžeme sáhnout do svědomí a říci, zaplať pán Bůh, že žijeme v době, jaké žijeme. Je důležitý na to nezapomínat. Cranberries je další hit, který pro vás chystám už za chvíli tady u nás na Hit Rádiu na dnešní příjemný páteční odpoledne. Tak buďte s námi.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
8: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
7: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
8: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
7: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Pradech. Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Tak v Německu, prosím pěkně, právě řádí gigantický klíšťata, který jsou pětkrát větší než ty naše. Ale když jsme u těch klíšťátek, jo, tak na jakým nejbizarnějším místě jste kdy klíště měli?
2: Já neměla bizarní místo, ale měla jsem klíště, kterého jsem si nevšimla za uchem a měla jsem z něj boreliozu, takže to bylo jako nepříjemné.
1: Doprčic. A co ty, měl klíště na nějakém netradičním místě?
3: Jo.
1: A kde?
3: Přesně tam.
1: Fakt?
2: A taky mě napadly dvě, tak jaký místa, jaký to je?
1: No tak je to jako v jedné oblasti.
3: Je to v jedné choulostivější oblasti.
1: A teďka a mě by vlastně zajímalo, jestli jsi to měl úplně na stejný místě jako já. A to znamená,
4: jak to říct, to je slušně takhle po ránu.
3: U mě to na první pohled nebylo vidět, bylo potřeba odhalit z tou část. A tam dole to bylo.
1: A tak počkej, tak to byly ty německý klíšťata, ty holky, ne?
0: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

To Friends, 13 hodin, 37 minut. Před chvíličkou, když jsem mluvil o dnešním výročí, ono to zní hrozně, to slovo výročí, když se bavíme o takové události, tak jinak, tak si prostě dneska připomínáme tedy, co se stalo 21. roku 1968. Mnohem příjemnější potom výročí, tak to už se váže k roku 1989, tedy k sametové revoluci, no a především tedy k pádu komunistického režimu. A v roce 1989 také vznikla irská skupina Cranberries. A tak si symbolicky v dnešní den Cranberries dáme tady u nás na Hitrádiu. A je to i taková malá pozvánka na dnešní večer mezi 18. a 21. Opět uslyšíte největší hity z 80. let, 90. let a milénia v rámci Hitrádia Classic. Teď Cranberries.

0: Podcast na Hitrádiu, chviličku před 2:45, s váma Jirka Pelnář, posloucháte páteční Hitrádio a jestli rádi hrajete hry, tak samozřejmě je mi úplně jasný, že se nemůžete dočkat listopadu, až vyjde nejočekávanější hra letošního roku GTA 6. Jestli jste propadli v minulosti GTAčku, tak to je prostě, to už není úniku, tu hru budete hrát do smrti, to je jistý. Do listopadu ještě daleko, ale proč o tom mluvím? Protože všude po internetu tak teď lítají ukázky, videa, fotky z líknutý hry. Vypadá to, že opravdu se někdo dostal k tomu, jak to bude vypadat. A začínají pomalu, ale jistě se to tady jako všude. Důležitý jako je, že ty videa, které se dostaly na internet, jo, které unikly, tak že se pořád mažou a mažou a mažou. Jo. Takže se někdo snaží je z toho internetu dostat zpátky. A to je taková hned jako prvotní ukázka toho, že by to možná opravdu mohly být originální videa. Tak pokud na něco takového narazíte, možná, že vám to jenom dodá jako trošku chuť. Na druhou stranu, já jako doporučuji nekoukat na to. Já třeba nekoukám ani na trailery k filmu, protože to čekání potom do toho listopadu je ještě mnohem a mnohem delší. Jo? Tak si to asi nedělejte. Každopádně GTA 6, to bude brutální událost roku 2026. Hit Radio bude u toho, ale až v listopadu. Do té doby tak si dáme další skvělé hity. Za chviličku John Legend, taky Kesha s hitem TikTok.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: hravej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
4: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
3: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
4: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
5: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZvozíky.cz.
6: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
7: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
8: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
9: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce!
10: Březová!
11: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
10: Březová!
11: Resort březová.cz.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
14: Tisku levně CZ.
15: Náplně hned.

0: je pobřežní hlídka trošku v Turingu, v Lekem. Jestli pracujete v kuchyni a máte pocit, že tak trošku plavete v práci, tak tohle byl záchranný kruh, co jsem vám tam hodil. Ano, já vím, mohla to být radši Pamela, ale je to kruh, život není dokonalej a navíc musíte makat a ne očumovat blonsku v Turingu. 13.59, nejnovější zprávy pro nás má Dominik, už za chviličku, teď rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží došlo k havárii plynovodu, komunikace je dočasně uzavřená. No a v Syročí ulici v Třebíči probíhají práce na inženýrských sítích. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabídne jen 3měsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území republiky. Nejlépe ho ovšem uvidí lidé na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Zhruba 200 tisíc cestujících už ohodnotilo svou jízdu vlakem v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, řekne mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
10: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
1: No a teď ještě něco z regionu.
11: Hygienici na Vysočině zatím letos zkontrolovali 122 letních dětských táborů, zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. V součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Vyplývá to ze zprávy krajské hygienické stanice kraje Vysočina.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
11: Na Vysočině čekají meteorologové velkou oblačnost a večer silné bouřky. Odpoledne a k večeru budou od jeho západu přibývat přehánky, déšť a bouřky. Nejvyšší teploty očekávejte kolem 25.
8: Jirka Pelnář. Hitrádio.
0: Posloucháte Hitrádio v pátek ve 2 hodiny odpoledne na WhatsApp 777-937-777 mi přišla zpráva. Čau, přišel jsem z oběda, přišel jsem o něco, už jste rozdávali těch 10 000. Tak odpověď je, ne, ještě ne. Mezi 12 a 15 to má být a tím pádem už máme jenom necelou hodinku, tak je jasný, že v této hodině určitě na Hit Rádiu budu rozdávat až 10 000 korun na pohonné hmoty, to znamená na benzín nebo na naftu, záleží samozřejmě jako na co jezdíte, důležitý je, že kdo mažete nejde a vy poslouchejte pozorně, za chvilku bude signál.

Stumbling, tak to je dokonalý hit už po generace. Už je to doslova a do písmene takzvaně epický hit. No a když jsme u těch epických věcí, tak léto na Orlen je letos taky epické. Tankujte efektu se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litr s Orlen aplikací každé pondělí a s tank kartou Easy celé prázdniny. Ve Stop Café vás navíc ještě osvěží i limitované letní drinky a na cestu si pak dopřejete i čerstvě rozpečené sendviče. Tím pádem každý letní výlet by měl vlastně začínat na Orlenu. No a aby to bylo úplně co nejpříjemnější, tak na Orlenu kromě epických slev můžete tankovat i zdarma, a to díky Hit Rádiu, protože už za pár okamžiků nás čeká naše dokonalá desítka, tedy hra, ve které si můžete vyhrát až 10 000 korun právě na tank kartu Easy, abyste mohli využívat epické slevy od pondělí do pátku. Ty epické slevy jsou tam od 31.8. Samozřejmě, že tank karta Easy vám pak bude pokračovat dál, dokud nevyčerpáte veškerý limit, který si můžete vyhrát. Stačí, když mi správně odpovíte na všech 10 otázek. Je to celkem jednoduchý, protože odpověď je vždycky pouze ano nebo ne. To je celý. Takhle při pátku toho po vás ani víc chyt nemůžu. Dost možná. Tak a teď přichází ta chvíle. Teď je ten signál. Vemte telefon, vytočte 800 937 937. Kdo se mi dovolá jako třetí do studia Hit Rádia, tak ten se mnou jde hrát. Dáme jeden hit a jdeme na to.

0: Na Hit Rádiu Pink ve čtvrt na tři odpoledne a to je chvíle, kdy jdeme hrát dokonalou desítku Hit Rádia.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Na telefonu mám paní Martu, dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
0: jak se máte dneska?
2: Ale v pohodě,
0: To rád slyším. Slovo v pohodě, to je zásadní, tenhle pocit, protože máme před sebou naši dokonalou desítku, ve které můžete vyhrát až 10 tisíc korun. Mám pro vás připraveno 10 otázek. Ty odpovědi jsou vždy čísla 1 až 10. Já jsem si chvilkou říkal, že odpověď je ano nebo ne, což je hloupost. Mm-hmm. Já jsem si tady jenom připravoval tady ty zvuky. Takhle to bude znít, když odpovíte správně. To je ano a tohle je ne. Jo, tak já vás nebudu déle trápit, jenom mi řekněte, jste řidička, jezdíte pravidelně?
2: Ano, jsem řidička.
0: Tak a co říkáte na ty ostatní blbce, co jezdí s váma za volantem? Co potkáváte na silnicích? To je co?
2: No, jakdy. Jako já jezdím opatrně, tak někdy kroutí člověk hlavou.
0: Chápu, pomalu a při kraji. Tak jo, tak paní Marto, tak jdeme na to. Mám tady první otázku. Kolik hráčů jednoho basketbalového týmu je současně na hřišti při hře?
2: Šest?
0: Je to pět. Kolik pět členů měla původní skupina ABBA?
2: Čtyři.
0: Výborně. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dima?
2: Tři.
0: Výborně. Kolik dní má jeden týden, než zase přijde pondělí a zničí nám náladu?
2: Sedm.
0: Výborně. Kolik strun má běžná kytara?
2: Pět nebo šest? Šest bych řekla.
0: Šest byste řekla, jo? Mm-hmm. Tak to je správně. Nádhera. Kolik pólů má země koule?
2: Dva.
0: Výborně. Kolik bitů má jeden byte?
2: Jeden byte? Kolik má bitů? Jeden.
0: Osm. A,
2: osm?
0: Je to tak. To už jsou dvě špatně, nevadí. Kolik prstenů měl podle Tolkienova verše vládnout všem ostatním?
2: Ještě jednou, prosím.
0: Kolik prstenů mělo podle Tolkienova verše vládnout všem ostatním?
2: Jeden.
0: Ano, jeden prsten vládne všem, hezky. Kolik let trvá jedno desetiletí?
2: Deset.
0: Výborně. A poslední, kolik je 27 děleno třemi?
2: Devět.
0: Ano, je to tak, já vám gratuluju a to znamená, že máte dohromady, jestli dobře teď počítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tisíc.
2: No super, no to je krásná zpráva v pátek.
0: 8 tisíc korun, kolik normálně tak jako utratíte za benzín za měsíc? Cca.
2: No, tak dvojku.
0: Tak dvojku, no, tak to je čtyři měsíce, to je skoro půl roku.
2: No super.
0: To je skoro
2: super.
0: Půl roku, jezdíte díky nám gratis. No tak jo, tak já vám gratuluju, přeju co nejvíc šťastných kilometrů.
2: Děkuji.
0: A ještě jednou 8 tisíc je vaši. Od Orlenu.
2: Ježiš, já to musím nějak strávit úplně.
0: Tak jo.
2: Já jsem tak překvapena, tak já strašně moc děkuju Hit Rádiu Orion.
0: Vůbec jo, není zač. Vůbec není zač.
2: Přeji vám tam všechno nejlepší ve vysílání.
0: Vy jste zlatá. Děkuju. Krásně.
2: A krásný víkend.
0: Vám taky.
2: Ať se vám daří.
0: A no a je to jasný. 8 tisíc je vaši. Ještě jednou gratuluju.
2: No děkuju moc krát. Mějte se krásně.
0: Naschledanou. A já přidám ještě jeden zásadní detail a to je, že dokonalá desítka tady na vás bude čekat ještě příští týden v pátek. Takže ještě pořád budete mít šanci získat si až 10 tisíc korun na tank kartu Easy od Orlenu.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Za 5 minut bude 2:30, posloucháte Hit Radio. Pokud máte nějaké jako problémy, který máte pocit, že nikdo nedokáže vyřešit, že si musíte vyřešit sami, tak je tady pro vás malá inspirace, protože jeden pán v Košicích, tak to udělal vlastně úplně stejně. Měl stále problém s tím, že nemůže zaparkovat u sebe na sídlišti, jo? Předpokládám, že tohle znáte taky, prostě jakmile přijedete v určitou hodinu, tak bez šance, abyste tam někde zaparkovali. Každý byt má najednou 3 auta, že jo, takže náročný. Takže tenhle pán, tak když už měl nervy v kýblu, jak se říká, tak vzal bílou barvu a přímo před svým domem si na silnici sám velmi precizně namaloval vlastní vyhrazené parkovací místo. Město teď jako zuří, že jo, hrozí pokutou a řeší, jak ty čáry odstranit. Zatímco sousedé, tak ty se baví, někteří ho začali dokonce už i napodobovat. No a je to také dobrý, no. To moc, moc hezký. Není to úplně legální, ale jak říkám, je to taková malá inspirace, tak jestli se vám třeba v pondělí nechce do práce a už nemáte žádnou dovolenou, proč byste si vlastně tu zprávu od toho lékaře nemohli napsat sami? Ne. Ale nechci vás k tomu úplně nabádat. Alex Warren nebo Morandi, Save Me, další hity tady u nás na Hit Radio, jenom pro vás, už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
7: Už se to blíží.
8: Už se to blíží.
7: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
8: Boží atmosféra.
7: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
9: V Sunburnu hledají.
7: Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
9: V Sun

0: Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Max Warren s hitem Ordinary, je 14 hodin 37 minut. Pomalu ale si se blíží i má směna ke konci, od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. A protože já mám od pondělí na 2 týdny dovolenou, tak vlastně jako srdcovky tady budou mít s váma moji kolegové a dneska a včera tak se v srdcovkách, velmi často v srdcovkách na přání, objevovala kapela, kterou já jsem si říkal, tyjo, ale to bych ještě chtěl slyšet a ještě moc bych to chtěl zahrát, než na tu dovolenou odejdu. Protože mám ještě chviličku čas, tak si dáme hit od legendární skupiny Aerosmith. A je to taková jako srdcovka, nebo možná předsrdcovka na přání. Takže pokud i vy jste si o ní psali v průběhu tohoto týdne do srdcovek ve 12 hodin, který tady vždycky pro vás budou od pondělí do pátku, ať tady bude kdokoliv, tak to máte tady ode mě jako takový jako malý dárek. Strašně rád, že to ještě stíháme. Aerosmith na Hit Rádiu.

0: Rány na Hit Rádiu. Chviličku před 3:15. Odpolední show se na vás chystá od 15 hodin. Do té doby ještě třeba Mirai.
1: Dávám s Bohem městu ve známém gestu.
0: Ideální hit, takhle na páteční odpoledne. Navíc pokud se dokážete utrhnout z práce dřív a pojedete domů. A pokud třeba pojedete už někam i na dovču, tak tohle je jenom pro vás. K tomu ještě nebude chybět ani B.O.B., Hayley Williams a další hity. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit za 2 týdny po zasloužené krátké 2 týdenní dovolené. Užijte si to, přežijte zbytek dnešního dne v práci, užijte si zbytek prázdnin, přežijte 1. týden školy. No a těšte se na srdcovky, které pro vás budu mít opět od 2. zářijového týdne. Tak se smějte, zítra je.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi 3 kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
4: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
5: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
6: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí. Letní koncerty v lese. Příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k
8: 12.8. Ahoj, Jihlaváci. 21. srpna je významné datum. My jeho důležitost ještě navýšíme. V bitvě o 3 body hostíme doma loňského barážistu z Táborska. Nenechte nás v tom a pojďme společně od 18 hodin bojovat za Vysočinu.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Přijďte oslavit řemeslo a tradici na Blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. 2 dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s 3/3 a Dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapezny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapez.eu.
12: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? S Leap motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 000 korun.
13: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si teď dejte na D1 na kilometru 161 ve směru do Prahy, stojí tady poruchané osobní auto, tak pozor, jiné komplikace hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
11: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dražší paliva přivádí stále víc Čechů k elektromobilitě. Prodeje čistě elektrických vozů i hybridů rostou. Na celkových prodejích se už podílí téměř 7%. V celé Evropské unii je to ale už přes 20% a třeba v Norsku téměř 98%. V Česku prodeje zaostávají. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
12: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
11: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. V Německu loni přibylo registrovaných prostitutek a prostitutů. Ke konci roku jich bylo 32 500. Je to stále méně než před pandemií COVID-19. Kolik lidí si poskytováním sexuálních služeb vydělává v Německu nelegálně, ale není jasné. Odhady mluví až o stovkách tisíc. No a technickou časovkou v Monaku odstartuje v sobotu cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt. Sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
0: No a jdeme se podívat na počasí. Oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na severozápadě našeho kraje. Později odpoledne a večer očekáváme od jeho západu přibývání přehánek, deště a bouřek. Pozor, v bouřkách se mohou i dnes vyskytnout nárazy větru i kolem 90 km v hodině. Přívalové srážky s úhrnem kolem 30 mm. V kombinaci s deštěm se mohou objevit i menší kroupy, tak opatrně, teploty budou příjemné 23, 26. Sobota slunečná, tu a tam s přehánkou, teploty do 24 stupňů a neděle ta bude zalitá sluníčkem a teploty opět kolem 20.
1: Hit Radio Vysočina.
13: Jak říkal Milan, většinu Česka právě dnes zasáhnou silné bouřky, varují na to meteorologové, tady píšou na seznamu, že v Praze a na severu Čech hrozí přívalové povodně dokonce, tak bacha na to. Každopádně, ať už je počasí jakýkoliv, my startujeme víkend.
0: Ano, Milan s Márou přijí krásné páteční odpoledne, no a otevřeme tuhletu hodinku dalším velmi příjemným a povedeným hitem. Hezký poslech.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, přejeme hezký pátek, Mára a Míla a tohle byly Rehab, Ina a Seš, dobrá trojka.
1: Ano, tak konec prázdnin, ať to chceme slyšet nebo nechceme slyšet, se prostě blíží, ve zprávách se řešily aktovky, my jsme s Márou tak jako by během těch zpráv na sebe pokukovali a sundavali si sluchátka suší a říkali si, kde jsou ty doby, kdy jsme nošeli ty naše hranatý krabice, nebo si pamatuju, když strašně moderní byly takový ty obyčejný pytlíky na záda, jo, kdy ty šňůrky se ti zařezávaly do těch ramen, kde jsou tyhle ty časy.
0: Ona tam totiž padla řečnická otázka, co by měl obsahovat dobrý školní batoh.
1: Aha.
0: A mně se na první dobrou vybavilo hlavně dobrou svačinu.
1: No tak možná někdo tu dobrou svačinu teď po prázdninách vyklepe ještě z těch svých batohů.
0: Ježiši,
1: a aktovek.
0: To je děsivý.
1: Kdo ví, jak ty svačiny v těch aktovkách a batozích přes ty prázdniny žily a žít budou ještě.
0: Byli, budou hodně živí, ano.
1: Je to každopádně celkem veselá představa. Každopádně prázdniny se pomalu blíží, konec prázdnin se pomalu blíží, škola se blíží, ale i když to všichni školáci nechtějí slyšet, já si myslím, že školáci mají takových prázdnin během toho školního roku, že oni tam budou nějaký podzimky, v září je tam nějaký státní svátek, tak každou chvíli budou doma.
0: Hele, a nejhorší na tom bylo, že mě se to teda netýkalo, ale takhle koncem těch prázdnin už najížděli takový ti lepší, chci říct, na takový to doučování předstartovní.
1: Aha.
0: Pamatuješ, že chodili takový jako už různý další věci a doučování jako před startem té školy? Byly takový ty lepší, nechci říkat šprti, ale dělalo se to, viď? Pamatuješ na to?
1: My jsme to nedělali na konci prázdnin, my jsme to dělali v průběhu prázdnin.
0: Fakt?
1: No,
0: já jsem to nedělal vůbec, no.
1: Ne jo, se směl.

0: 15
1: God. Hodin 17 minut na Hit Rádiu Vysočina Benson Boom. Trošku mi tahle ta písnička připomíná, vystihuje, tak jako když ti dochází energie na konci toho pracovního týdne a jakoby dojíždíš z posledních rezerv.
0: Ano, ale furt je tam ta naděje toho, že jako dojíždíš a už víš, že to můžeš neskutečně napálit a nastartovat právě při tom pátečním odpoledně.
1: Tak každopádně, ať to budete startovat, jak to budete startovat vy, hlavně to nikam nenapalte. A co se týká víkendu, tak my jsme s Márou mrkli na počasí a myslím si, že vlastně s počasí můžeme mít radost, protože nečekají nás žádné tropy. Ty teploty budou takové příjemné letní, budou se točit kolem 24 stupňů. Navíc zítra ještě nějaká ta přeháňka, ale v neděli a na začátku pracovního týdne to počasí bude krásné, slunečné a díval jsem se, že příští týden dokonce to šplhne i k nějaký 27.
0: To je krásný, to je pozitivní, ale co stále je tam takový ten varovný prstík od meteorologů až do zítřejší 3. hodiny ranní výstraha před velmi silnými bouřkami. Je to v tom oranžovém stupni ta Vysočina, tak je potřeba s tím počítat.
1: Ano, tak pokud budete někam odjíždět, nezapomeňte zavřít okna, Mára to poctivě tady v rádiu udělal, protože ten, kdo nepoctivě nezavřel okna, tak ještě tady máme Máru.
0: Ano, kdybyste někdo potřeboval, prosím, zavřít okna, tak dejte vědět.
1: Mára vám to zavře. Raz, dva. No a co nabídneme? Za chvilku budeme tu mít Nicky Jam, Enrique Iglesias, budou také Eva Farná a spousta dalších. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Iva Farna na Hit Rádiu Vysočina krátce před půl čtvrtou. Neříkej, co má se stát. My to můžeme říct, ono se to stalo, je tady už víkend, oficiálně jsme ho odstartovali.
1: No samozřejmě, pokud v pátek večer nechcete být sami, nejdete někam do společnosti nebo nepřijde nikdo k vám, sami v žádném případě být nemusíte, protože my vám budeme dělat společnost těmi největšími hity z let 80. 90. milénia, Hit Rádio Klasik, všechny tyhle ty pecky pohromadě nabídne Leona, která v tuhle tu chvíli už dává dohromady playlist a součástí tohoto playlistu vlastně je i tahle muzika.
0: Ano, to jsou Culture Beat, hitovka z roku 93, obří Eurodance hit, který dobil první místo v 11 evropských zemích.
1: No tak pokud chcete zaspomínat, jak jste se možná v rytmu tady tohohle hitu vlnili na diskotéce, dejte volume doprava a užijte si to společně s námi Culture Beat.

0: Pokud vám ten hlas něco připomíná, tak ano, bývalý zpěvák Sunrise Avenue, Samu Haber, finský zpěvák.
1: Na Vysočině. No, my míříme podívat se, co se bude dít na Vysočině, protože už dneska večer vás zvu do hotelu Kouty na další letní koncert, tentokrát Čár Gypsy. Začátek je v 19 hodin a čeká vás jedinečné propojení romských, španělských i italských melodií obohacených o jazzové prvky. Od pátku až do neděle se v Třebíči konají slavnosti tří kápí. V pátek se můžete těšit na kapely, v sobotu na rytířské turné na koních, šermíře, kejklíře, historický jarmark i večerní průvod městem a bude i ohňostroj. No a rozloučit se s létem můžete zítra v Kostelci u Jihlavy od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Připravené jsou nafukovací skákací atrakce, malování na obličeji, motokáry, k tomu zábava v podání animačního programu, no a večer se potom můžete těšit na posezení pod pergolou a kapelu.
0: A samozřejmě těch akcí je víc než dost, další najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
2: Vysočina, tady jsme doma.
3: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
2: Březová. Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu Skonto.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína. Tisknu levně
14: CZ. Náplně hned.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: 9 minut na Hit Rádiu Vysočina, Pitbull, Christina Aguilera. Pozor, pokud jedete po D1, 155. kilometr ve směru na Brno, bourala tady dvě osobní auta. Kolona se zatím netvoří, ale přesto jezděte opatrně. Další informace nejen z opravy v 16 hodin se Zuzkou.
1: Ano, blíží se zprávy a taky se blíží náš biják po 16. hodině, filmová soutěž o další lupen do multikina Sinestar. Tak připravujte telefony.
0: Teď už ale další muzika Lady Gaga, Paparazzi, a my přejeme s Márou krásné odpoledne.

0: Sabrina nabídla espresso, Zuzka Kuklová dneska přinesla to, co se líbila, chlebíček s vajíčkem.
1: Ale Zuzka vyhrává. Vyhrává a nenese jenom chlebíčky, nese taky další zprávy a pohled na silnice.
0: Tak pojďme na to.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na výjezdu z Čechtína do Třebíče se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Havárie se stala i na dálnici D1 na kilometru 155 na Brno. Kolona se netvoří. A pozor také na kilometru 98 na Prahu, kde stojí porouchaná dodávka. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. plotydobrý.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
7: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
8: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
9: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Do senátních voleb na Žďársku zaregistroval úřad všech 5 přihlášených subjektů. Vyplývá to z údajů zveřejněných na úřední desce města Žďár nad Sázavou. Obhajovat mandát bude lidovec Josef Klement. Kandidovat bude znovu starosta Nového Města na Moravě a bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října. Všechny důchody by měly od ledna růst o 300 korun. Návrh nařízení zveřejnila vláda. Ministerstvo práce navrhlo valorizaci přesně podle zákonných pravidel. Šéf rezortu Aleš Juchelka uvedl, že o případném větším přidání budou jednat lídři koaličních stran. Rozpočet na příští rok je ale velmi napjatý. Ministerstvo financí mezitím zveřejnilo, že v pondělí začne přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabízí pouze 3měsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. A v Jihlavě se dnes hraje fotbal. FC Vysočina bude bojovat o čelo druholigové tabulky proti Táborsku. Domácí se pokusí navázat na výhru 0-4 proti Kroměříži z předchozího kola a kouče s asistentem těší, že disponují kompletním kádrem. Zápas začne v 18 hodin. Zítra na Vysočině očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky, teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů. V neděli pak bude 23 stupňů Celsia.
13: Hit Radio Vysočina.
1: A ještě než vyrazíme za tím víkendem, máme tady volňásek do multikin na Cinestar.
0: Máme připravenou jednu filmovou ukázku, která by vás nemusela zase až tak potrápit, tak si na ní počkejte, mějte telefony po ruce, protože jeden lupen tady čeká třeba přímo na vás.
1: Ano, a my posíláme další hity, před námi už Damiano David, tak hezký pátek.

0: Fajn. Biják. No jo, je to tady, další volňásek do multiky na Cinestar, takhle při pátečním odpoledni a na drátě Pepa od Náměště nad Oslavou, zdravíme tě, ahoj.
1: Já vás taky zdravím.
2: Zdravíme Pepu do auta. Pepo, vracíš se domů nebo jedeš někam užívat si dovolenou, jak to máš?
1: Vracím se domů.
2: Vracíš se domů.
3: Takže bez dovolený.
1: Bez dovolený.
2: Tak možná bude třeba nějaká odměna, když Pepa domů přijede, ne s prázdnou, ale přiveze si lístek do multiky na Cinestar, co Pepo?
1: No, to určitě bude.
3: No, to vidím na happy end, to bude pěkný.
2: Tak já doufám, že happy end to bude mít i potom, až to dozní ta filmová ukázka, kterou máme připravenou. Pepo, ty jsi na to úplně sám si říkal, že v autě nikoho nemáš, takže to bude jen a jen na tvých filmových znalostech. Můžeme na to?
1: Můžeme i na to.
2: Dobře, ta filmová ukázka je dlouhá 13 sekund, tady je.
4: Počka! Pozor na papír! Ať nepoškodíte papír! Netrvejte to! A ty mašle! Pozor na ty stuhy! Je to škoda? Buďte opatrní!
2: No.
3: Tak Pepo, a abys neřekl, že jsme s... No víš, co myslím. Tak my dneska zcela výjimečně můžeme říct, že nám stačí název filmu Nepotřebujeme díl. A to je nápověda. Hmm.
1: Tohle to je hodně těžký a trošku si mi ty filmy tam motají. Řekl bych, že to bude Sám doma.
2: A s čím se ti to jakoby motá ještě?
1: Za nějakou další vánoční, nějakou klasikou, ale teďka úplně jako si nedokážu vybavit nic dalšího, tak zkusíme Sám doma.
2: Tyhle ty krátké ukázky, myslíš, že to je Sám doma? Jo, myslíš, že to je jednička nebo dvojka ještě tak jakoby mimo hru? Kdyby to bylo?
1: Tak zkusíme dvojku mimo hru.
2: Dvojku, jo. Tak dobrá, tak prostě Sám doma zatím si stojíš.
1: Zkusíme.
2: No, poslouchej, co mi na to. Jo!
3: Teda klobouček.
2: Ty, my jsme říkali, že to bude dneska těžký.
3: Teda klobouk dolů, fakt, teda Mára, Pepo.
2: Mára tady říkal, že jestli někoho to nesvede na cestu, jako jestli to nemůže být třeba Harry Potter, ale ty ses nenechal zmást a myslím si, že to opravdu byla ta dvojka Ztracen v New Yorku.
3: Já si tím nejsem teda jako vůbec jistý, my to tady jako nemáme evidovaný, proto zcela výjimečně nám stačil název filmu, nepotřebovali jsme díl. Každopádně, Pepo, velká gratulace a vidím to, že doma to bude opravdu
2: happy end.
3: S happy endem.
1: Uvidíme, no, když tak mám vědět, kdyby ano.
2: Tak dej vidět.
3: Tohle už nepotřebujeme, hele, takovýhle detaily, děkujeme.
2: Hele, Každopádně, přijeme hezký večer, parádní víkend, užij si to, užij si i výběr filmu, který necháváme na tobě a zase někdy brnkni, jo?
1: Dobrá, děkuji za to.
2: Měj se, díky, ahoj. No a příští týden, to znamená jedno jediné, Máro?
3: Ano, v pondělí po 16. hodině s dalším volňáskem do multiky na Cinestar.
2: Věříme, že i to bude mít happy end. Biják, Hit Rádia Vysočina. Flash Dance.

0: jako dřív.
1: Jeleni, touha a pláč na Hit Rádiu Vysočina. A já si ten název songu prosím pěkně vypůjčím, protože touhu bez pláče zažil Míla. A já bych strašně rád, kdyby to zprostředkoval nám všem ostatním.
2: Jako ty už chceš, jako abych to takhle jako by...
1: Takhle, pojď, vybal to na nás, protože Míla, prosím pěkně, mám moc hezkou takovou až skoro naturální historku od sebe z balkónu.
2: No tak ono to není ode mě z balkonu, ono to je moje segra a naši jsou nadovolený nebo byli nadovolený. Aha, a já jsem chodil zalivat kytky.
1: Takže jiný balkon, dobře, no.
2: Chodil jsem zalivat kytky, byl jsem tam zalivat minulý víkend, přijdu takhle v sobotu v 1 hodinu odpoledne a ty si říkám na tom balkoně, stejnou s tou zelenou konvíčkou, zalivám a říkám si, ježiš, tady někomu asi špatně. Protože to byly takový vzdechy a do toho štěkal ještě pes. Jsem si říkal, tyjo, tam si komu dělalo špatně a ty ten pes tam štěká. No, nebyl to pes, no. Oni ty vzdechy se tak jako by stupňovali, za chvilku začalo. Do toho štěkal ještě ten pes.
1: Tak tam byl koncert.
2: No, možná to nevím, jestli byl koncert, ale někdo si to tam užíval v 1 hodinu odpoledne, otevřený dveře a okna na celý sídliště, tak věřím, že nejenom já jsem byl překvapený, když jsem zalival ty kytky.
1: To musí být prostě neuvěřitelný, škoda, že se tohle nedá jako natočit, jak Míla Zahradník tam s tou konívkou zelenou zalívá ten truhlík a do toho ten koncert nad ním. Jo.
2: Hele, tak těm lidem to trapný nebylo, no. Možná to bylo trapný maximálně mě. Já jsem se teda fakt jakoby styděl a říkal jsem si, ty vada, to je něco hroznýho. To jako fakt nemůže být takhle v 1 hodinu odpoledne. Bylo to v 1 hodinu odpoledne. Zuzka, přišla k mikrofonu, máš taky nějakou podobnou zkušenost s nějakými takovými sousedama?
3: Nemám, ale já si myslím, že když musíš, tak musíš.
1: Viď, kytky nesmí uschnout.
2: Ty kytky nesmí uschnout.
4: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Už se to blíží.
10: Už se to blíží.
9: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
10: Boží atmosféra.
9: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
11: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
12: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
10: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
13: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
10: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Foodora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce, jo.
14: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hezké páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio Vysočina, to byly Temper City o půl páté.
1: Víkendy před námi a vlastně my jsme to už nakousli minulou hodinu, že na Vysočině se děje spousta zajímavých akcí, probíhají poutě, v Telči, třeba slavnosti v Telči, kdy tam budou zítra farmářské řemeslné trhy, chybět to nebude ani 30. ročník akce Balony nad Telčí, tak doufejme, že jim bude přát počasí, protože ono se taky nedá vzletět při každém počasí. A musím teda říct, že já mám osobní zkušenost. Letěl jsi někdy horkovzdušným balonem?
0: Neletěl, je to jeden z mých snů.
1: Je to nádhera, Máro, je to nádhera. Já teda jsem kdysi startoval z Jihlavského náměstí v rámci jedné akce. A když jsme se vznesli na ty střechy na tom náměstí, tak jsem si říkal, že proč jsem do toho vůbec lezl, jo?

0: spálej půlku hlavy. Prostě tak jakoby, aby to čmoudlo trošku, aha, potom ti to zalejou šampanským, jako uhasej a posypou ti to hlínou a je to paráda. Je to super, jako když vybereš nádherné počasí, tak je to super a je to zážitek na celý život.
1: Já se ptám proto, protože je to mým snem a říkal jsem si, že by to byla hezká romantická záležitost i s mojí drahou polovičkou. Té se do toho absolutně nechce. Aha. Nedávno viděla nějaký video, jak to celý jako ten balon blafnul. A proto se ptám, že bych jí jako řekl pár důvodů, proč, že bychom mohli tady třeba projít nějakým pasováním, rituálem, ale když říká, že se u toho zapojujou vlasy, no tak...
0: Ne, to je jenom tak jakoby konečky, vezmou nějaký jeden, dva vlasy a to ti jak jakoby spálej, ale jako to není, že by ti zhořela celá hlava, to ne. Ale stojí to za to, paráda to je.
1: No tak dobře, tak já to zkusím doma parafrázovat. Ale mi to projde.
0: Pošli, když tak Ivču za mnou, já jí to vysvětlím. Jo. A myslím si, že vy jak točíte a fotíte, tak mi to ještě zdokumentujete a bude to prostě nádhera.
1: No dobře, no tak

0: David Guetta, tedy Swims a Thousand Eye na Vysočině, 16. hodina, 38. minuta, Milana Mára při krásné odpoledne.
1: No a pokud plánujete dneska právě natankovat před tím víkendem, tak informace, zdražilo to. Ano, benzín o 20 halířů na litra, nafta o 81 haléřů. Jako, není to moc, ale něco tam je.
0: No tak prostě, Máro, když půjdeš tankovat tentokrát, to nebude žádný párek v rohlíku, ani žádná limča, nějaký nanuk, ne.
1: Ne, já to musím. Já musím s to jako s belgickou, hele, to já to miluju.
0: Miluješ belgickou? Já miluju belgickou taky.
2: Tak jedem na párek!
0: No a co nabídneme, ještě než vyrazíme na ten párek, nabídneme muziku Dua Lipa, budou třeba All Stars Band nebo Ray Dalton, tak zůstavejte s námi, přijeme stále krásné odpoledne.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
5: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Šéfe, tak už je tady Baoli.
12: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
11: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
12: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
11: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. VZVozíky.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
3: Nechci.
2: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
3: Nechci.
2: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
3: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
4: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
3: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Hit Rádio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: planety.
1: All Star Ben, ty jsi jako já a já jsem říkal tady Mílovi, že tyhle se skupení různý, že mi to strašně připomíná to, že nám se blíží další superstar, i když tohle není jako superstar song, tohle je Očko projekt. Každopádně superstar se blíží, no.
2: Ano, teď jsme tady řešili, že vlastně 2. září startuje na televizních obrazovkách a přispěchala kolegyně Zuzka Kuklová s informací, protože my takhle v té naší silné trojce, jak tady jsme, milujeme a těšíme se na novou řadu zrádců. Je to tak?
1: No ano.
2: Je to tak. A Zuzka přišla s informací 16. září, což je neděle, startují zrádci, nová etapa, nová verze, bude to paráda.
1: Na tom září je vždycky tak neskutečně nabitý na ty televizní novinky. Já si myslím, že každý si najde a určitě nebude chybět nějaká kriminálka pořádná.
2: Teď už ale hrej dál cenu.

0: Vladimír Rok na Hitrádiu Vysočina před 17. hodinou. Přejeme hezký páteční odpoledne, zatím asi bez bouřky na Vysočině. Každopádně přijdou, dorazí i o tom ve zprávách, i o počasí. A začínáme právě teď dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 98 na Prahu stále stojí porouchaná dodávka, takže opatrně. A stejnou komplikaci máme hlášenou i z kilometru 95 do Brna. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Přesně za týden bude možné pozorovat částečné zatmění měsíce, tedy pokud bude bezoblačné počasí. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě. Zatmění začne ve 4 hodiny ráno a 33 minut. Emigrace významných osobností po 21. srpnu 1968 se podepsala do stavu společnosti na dlouhá desetiletí. Dnes to uvedl předseda Senátu. Vliv někdejších odchodů ze země pociťuje podle něj společnost do dneška. Miloš Vystrčil zmínil například Karla Kryla, Milana Kunderu nebo Miloše Formana. Dneškem začínají v Třebíči historické slavnosti Tří kápí. Podrobnosti má mluvčí radnice Iriny Martakirisová.
9: Víkend od pátku 21. do neděle 23. srpna bude patřit tradičním historickým slavnostem Tří kápí. Pod zámeckou nivu i zámecké nádvoří rozezní koncerty kapel Vesna a Tempus.
1: Těšit se můžete i na rytířská klání nebo na noční průvod s ohňostrojem. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty. Policistům mají pomoci s rutinními úkoly. Zatím nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách. Na Vysočině bude zítra většinou polojasno až oblačno, ojediněle sprchne. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v neděli na 23 a v pondělí naměříme 24.
4: Hit Radio Vysočina.
10: Zuzka padla.
0: Ano, se Zuzkou se loučíme.
1: Mějte se krásně,
10: hezký
1: víkend a dávejte na sebe pozor.
10: I ty, ahoj.
0: Ahoj. Já jsem chtěl navázat na ty zprávy, mně by se líbilo mít doma nějakýho robota, který by se staral pravidelně o úklid, žehlení, vaření. Byl pěkný.
10: I v Čaby se dělá četla.
0: No ano, přesně, v kuli ní to myslím.
10: To by byla nová pohoda, jo.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Musím říct, že tahle ta muzika se úplně hodí k tomu počasí, který je za oknem.
1: Takový a... pohodový, chci říct. No. Pohodový, klidný.
0: Podvečer.
1: To se říká klid před bouří. Mm-hmm. Oni mají dorazit nějaký bouřky. Doufáme, že to nebude, ale tak rychle, protože od 18. hodiny na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě další páté kolo vlastně druholigového fotbalu na Vysočině. FC Vysočina Jihlava přivítá Táborsko a bude to boj, prosím pěkně, o přední příčku v tabulce. Já jsem si to dokonce i kontroloval.
0: Protože oni naposled vlastně vyhráli proti Kroměříži, že jo?
1: Ano, ano, ano, 4-0. Mm-hmm. A teď mají 7 bodů, 4 odehrané zápasy. Na prvním místě tabulce je Karviná, taky 4 zápasy a 9 bodů. Takže když Jihlava zvítězí, přičte si ty 3 body, bude mít rázem 10 a opravdu se vyšvihne.
0: Ty jsi vlastně říkal, že jsi viděl tak jako by z okna, tak jak na stadion vidíme, že už tam kropily a chystali trávník.
1: No ano, oni nevěří tomu, že přijdou ty bouřky. Je to jako něco můj tatík, když mu říkám, bude pršet, on říká, nebude. Je potřeba to zalejt.
0: Tak každopádně, ať už pršet bude nebo nebude, na fotbalovém stadionu na Jiráskově ulici už mají zalito, tam už jsou jakoby připraveni a čekají tam na vás, jak už Mára říkal, úderem 18. hodiny to všechno startuje, vypukne a na tribunách budou fanoušci vítáni a doufají samozřejmě fotbalisté, že se nenecháte odradit jim počasím, které venku vypadá tak, jak vypadá.
1: Ano, je to za 3/4 hodiny, takže ještě čas případně vyrazit, koupit lupen a užít si hezký fotbalový páteční zážitek.
0: A dát si ještě párek.
2: No, já bych si koupil cukrovou vatu.

0: Madonna Hang Up na Vysočině, 17. hodina, k tomu 17. minuta. Pozor, pokud nás sledíte za volantem, v Třebíči v Rafaelově ulici se srazila dvě osobní auta. Místem se projíždí s opatrností, kdyby cokoliv, připomínám naši hlasovku a nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Dejte vědět informace do vás. Milé rádi pošleme dál.
1: No a my samozřejmě taky rádi posíláme i další hity, ať už děláte cokoliv, třeba právě teď sedíte za volantem za chvilku. Rehab anebo Coldplay, We Pray.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
7: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
8: Už se to blíží.
9: Už se to blíží.
8: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
9: Boží atmosféra.
8: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
12: Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, Hit Waterfall, krátce před půl šestou. Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Letos Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava oslaví kulatiny.
1: 30.
0: Ano, 30. My už se moc těšíme od 23. října až do 1. listopadu. Zase, jo, to budou ty kafíčka, to budou ty dobrý dokumenty.
1: To budou ty bílý čáry po městě, které vlastně budou spojovat mezi těmi jednotlivými místy, kde se MFDF koná.
0: Ano, ano. A jako již tradičně takhle v létě je taková hezká rozehřívačka. Divadelní dvorek Horáckého divadla Jihlava se opět promění v letní kino. Živé kino Jihlava tedy příští týden od 24. tedy od pondělí. Opět výběr výrazných dokumentárních filmů z loňského ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava.
1: Tak to berte jako takový tip. My jsme zmiňovali, že vlastně během příštího týdne má být ještě hezké letní počasí, že bude svítit sluníčko, teploty budou spát až nějakým 27 stupňům, tak by i ty večery mohly být ještě příjemné a užít si to pod tou noční oblohou.
0: Hele, vstup je zdarma, start vždycky od 8:30 a věřím tomu, že nějaký oblíbený dokument v tom programu, který v rámci živého kina určitě najdete, si vyberete.
1: No a věřím, že si vyberete i z muziky, kterou nabízíme do té 18. hodiny, Limp Bizkit, bude třeba i George Ezra, nabídneme další. Tak zůstavejte s námi, přejeme i nadále hezký podvečer.

0: George Ezra na Hit Radio Vysočina, krátce před 6:45, dneska pátek 21. srpen v kalendáři, hezké odpopřejeme.
1: No, svátek slaví Johana, víme, kolik Johan máme na Vysočině?
0: 115 Johanek.
1: No, tak gratulujeme přeji všem nejlepší, samozřejmě, že spousta z vás má třeba dneska narozeniny, slaví i celá řada známých osobností, třeba francouzská zpěvačka Elize, kterou znáte z našeho vysílání, třeba jamajský sprinter Usain Bolt, ten dneska slaví 40. narozeniny, tak říkám, jestli si třeba někam zaběhne na nějakou oslavu. Že se tím pojde někdo zaběhnout. Každopádně slaví třeba i zpěvák Ondra Ruml, tomu je 45, tak všechno nejlepší.
0: Hele, víš co, v tom běhání takhle, jak jsi říkal, že třeba si půjde někam zaběhnout, těžko hledáš asi kamarády. Víš, že bys jim řekl,
1: kdo by s tebou držel stopu? To asi těžko. Tak každopádně, ať už dneska děláte, co děláte, za chvíli další muzika Eva Farna a Miraj. Musím se nadechnout. Dáme si třeba i Imagine Dragons a do 18. hodiny z toho stíháme ještě mnohem, mnohem víc. Tak stále, hezké odpoledne s námi.
2: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Přijďte oslavit řemeslo a tradici na blachotrapezny Klempíře v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné zábavy, hudby a mistrovského řemesla. 21. a 22. srpna. V pátek odstartujeme klempířskými soutěžemi, atrakcemi pro děti a pokračujeme večerem s třetí třetinou a dírou ve tmě. V sobotu pak zahrají Slza, Žlutý pes, Atmo Music a René Dank. Blachotrapez Dny Klempíře. Festival pro celou rodinu. 21. a 22. srpna v Havlíčkově Brodě. Více na dkblachotrapez.eu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: 18. se přiblížila, Imagine Dragons se v tuhleto chvíli loučí a loučit se budeme i my s Márou.
1: Ano, za chvilku 18. hodina Hit Radio Classic, ty největší hity 80. 90. a milénia. Mějte se krásně, užijte víkend.
0: Hezký víkend, těším se v pondělí po 9. dopoledne, ahoj. No.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na páteční silnice Vysočiny, které jsou sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu na další víkend užijte i vy bez pokut a bez nehod. Kdyby cokoliv, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
3: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
2: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
3: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
4: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové varují před zvýšením hladin řek. Kvůli silným bouřkám se mohou dnes večer a v noci výrazně zvednout hladiny na menších přítocích Dolní Vltavy v Praze a také na menších tocích na severu Čech. Může dojít k překročení prvního a ujediněle i druhého stupně povodňové aktivity. Kvůli zátěžové zkoušce mostu Šmejkalka se uzavře část D1. Poprvé bude dálnice mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady obousměrně neprůjezdná v noci na zítřek od 22 do 6 hodin. Zkouška bude pokračovat i další noc, uzavírka ze soboty na neděli potrvá od 8 večer do 8 ráno. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300. Zvednout se má solidární pevná část penze. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků nebo počet dětí, se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Tenista Jannik Sinner se odhlásil z US Open. První muž světového žebříčku dnes uvedl, že stále nedoléčil zranění pravého kolena. Závěrečný Grand Slam sezony začne 30. srpna a na rozdíl od Sinnera na něm bude startovat jeho největší rival Carlos Alcaraz ze Španělska. Loňský šampion, který na kurtech kvůli zranění zápěstí chybí od poloviny dubna, svou účast potvrdil včera.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
10: Večer a v noci na většině území Česka přehánky nebo déšť, místy i bouřky, které mohou být silné až velmi silné. Zítra čekáme v severozápadní polovině republiky místy déšť nebo přehánky, jinde pouze ojediněle, zejména na severu Čech výjimečně i bouřky. Později odpoledne a k večeru mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a startuje Hit Radio Classic a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A bude to velký. Za chvilku Boston a hodinu startujeme společně s Offspring.

One in a Million, Boston v éteru Hit Rádia. Hezký večer, no a hezké ráno. Pokud jste plánovali zítra vyspávat, tak ne, prosím vás. Lékaři totiž vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno. Prý jste totiž potom celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější. Taky byste měli díky tomu inklinovat ke zdravému jídlu a absolutně byste neměli znát deprese. No, když sečteme všechny tyhle aspekty, tak třeba takový pekaři, to jsou nejšťastnější lidi na světě, očividně. Jo, jestli nás poslouchá nějaký pekař, tak to potvrďte nebo vyvraťte. Každopádně ano, takže zítra ráno, brzo, jo, vstanete, tím pádem budete v naprosto fantastickém stavu, budete si zaběhat, dáte si extrémně zdravou snídaní. No a pak si budete po obědě znova lehnout, protože vás to pravděpodobně celý docela unaví. No, možná je to právě ten klíč. Nechám to na vás. Jo, k tomu Sabrina. Boy.

0: Posloucháte Hitrádio, Jožoráš za námi. Hezký večer, díky, že pátek trávíte s námi. Dáváme si samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, v podstatě cestujeme časem pomocí hudby. Do uší už tak za chvilku třeba Morčiba, Enigma nebo Kamufláž. Nenechte si to ujít.
1: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
0: Březová! Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
5: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Morčiba a Otherwise, Tezit Radio. Hezký večer všem a všechno nejlepší. Pokud někdo slavíte narozky, tak i vám. No a pozor, slavíte tím pádem narozeniny společně s nejstarší žijícím člověkem na světě. Žijící, jasně, to je logický. Každopádně je to žena. Ano, protože ženy se dožívají vyššího věku, pánové, je mi to líto, ale je to většinou proto, že vy máte hrozně pitomý nápady a víte, jak to dopadá, jo? Což nemyslím zle, ale jo, víme, jak to je. Každopádně tahle paní, která se jmenuje Ethel Caterham, tak dneska je jí 117 let. To je neskutečný věk, neskutečný, jako podle mě to vás musí ten život opravdu bavit, abyste tady byli takhle dlouho. Takže přejeme Ethel všechno nejlepší ke 117. narozeninám. Třeba se tam jednou dostaneme taky. Právě teď jsou tu ale Foo Fighters a Learn to Fly.

0: Dolce je prostě fantastický. Posloucháte Hit Radio. Blíží se 19. hodina, já se s vámi výjimečně loučím už teď. Užijte si krásný zbytek pátečního večera, ničím nerušený ty nejlepší songy z 80., 90. a taky milénia. Spolu se slyšíme v neděli, no a teď do celý, třeba tohle. Point Break, Stand Tough, taky Jana Kirchner nebo East 17. Mějte se moc krásně, ahoj.
1: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mžik.
7: Herna u dětka, máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Špina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
3: It's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
0: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
1: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Knihovna Maitreya.
7: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Březová!
9: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
10: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Pozemek k bydlení v Dlouhé Loučce na Olomoucku za 2 miliony 320 tisíc. Rodinný dom v Osvětimanech na Uherskohradišťsku za 8 miliony 199 tisíc. Rodinný dům v Opočně ve východních Čechách za 2 miliony 800 tisíc, byt 2 plus 1 v Karviné Novém Městě za 1 milion 915 tisíc a rodinný dům v Kardašově Řečici v jižních Čechách za 1 milion 800 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Autošpina Rýhlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpina Rýhlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.

0: Mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
1: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
2: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

potichu dává pozor a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sa. Vyletět může z kůže,

0: stěny u takhle nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní.
2: V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, v prosklených.

Vysočina. Hit Rádio Vysočina.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? Sleep motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 tisíc korun.
1: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u autodobrovolný. 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec. Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.